0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši,
3: Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Skotky.
1: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsem Skotky, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Normální rádio.
1: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. 1.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. 80.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, proto

0: Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala silná bouřka, doprovázená velmi silným větrem. Některé osoby, které se v té době nacházely na hladině jezera, měly velký problém dostat se bezpečně ke břehu. Teď už má slovo Lucka.
1: Na Chrudimsku řeší nedostatek doktorů, a to z různých oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj. Lékařům nabízí dotace, například Hlinsko se takto snaží získat dětské doktory. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízalo až 900 tisíc, pokud si v kraji otevřou ordinaci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Apulie nasazuje vězni jako plavčíky. Jeho italský region tímto krokem řeší kritický nedostatek personálu na plážích, kde chybí až 4000 plavčíků. Projekt Jo Solvo, tedy Zachraňuji, má zároveň pomoci s resocializací odsouzených.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na D7 u Panenského Týnce. Směrem z Prahy do Chomutova před sjezdem na 37. kilometru je srna na vozovce. Jinak jsou teď dálnice po ránu průjezdné plynule.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Opava hlásí po ránu 20 stupňů, Klatovy 23, Jindřichův Hradec 19. Oproti včerejšku budou teploty v Čechách nepatrně nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme až 37. Na Moravě a ve Slezsku teploty vyšplhají opět až na 39 stupňů. Na jihu může být i dnes 40. Odpoledne dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné, s kroupami a přívalovým deštěm. Tak to byly právě po nich začíná středeční ráno Evropy 2 s Ivanou a Koťákem.
3: No a my se na vás samozřejmě těšíme. Dnes budeme s vámi dlouhých a krásných 5 hodin s Evropou 2. Teď už můj oblíbenec Damiano David na Evropě 2.

0: Krásné dobré ráno, tohle to byl Post Malone, posloucháte Maximum muziky Evropy 2.
1: Dobré ráno, musím říct, že jak slyším toho Post Malona, že člověk je rád, že vysílá tady s tebou, koťáku,
0: dozví
1: na Evropě 2.
0: Dozví se mnoho zajímavého, že?
1: Dozví se mnoho zajímavého, já jsem se včera dozvěděla například, že Post Malone sbírá nějaký karty Magic a že vlastně jsou celebrity, které sbírají různé věci. A tak jsem včera přišla domů a chtěla jsem, protože můj muž neposlouchá naše rádio, protože nemá čas, si neposlouchá jiný. Ale...
0: Doufám, že jste si sedli a pustila jsem 5 hodin v kuse.
1: Ne, my jsme si sedli, já jsem mu chtěla říct, co jsem se dozvěděla od tebe, že Tom Hanks sbírá psací stroje a tohle. A mluvím už 3 minuty a on mi řekl, mě to nezajímá. Tak doufám, že dneska vám budeme říkat věci, které vás zajímají.
0: Není to, přátelé, jediná věc, kterou tady od rána řešíme velmi intenzivně. Přistála nám tady na stůl, představte si, papírová, naprosto originální křížovka. Ivanka už se tady do toho pouští, dokonce podle mě už i má tam třeba 2 správné odpovědi.
1: Mám jich víc, řekni mi, filmově Mimozemšťan.
0: E.T., Emzák, Emzák.
1: Emzák,
0: já jsem dobrý, to jsi neměla, viď?
1: Ne, Emzák.
0: No, mimochodem, na toto téma vznikla i píseň, já se možná pokusím jí tady pustit, jo?
1: Ty jsi ale
0: tak,
1: střelec.
0: Tak počkejte, ono to možná nevíde, tak já jenom tady takhle trošku experimentuju teďka, uvidíme, která ta klika by to mohla být.
1: Něco vytáhni.
0: Počkej.

0: Jo, jo.
1: Yeah, aha. Už to vypni.
0: Na čtyři. To je refrén.
2: Odstraňovač bradavic.
1: Pojďme zpívat, ale.
2: Hop.
0: Já.
2: Pravoslavný duchovní pop.
1: Tady máme i Katku, která se připojila.
0: Katě nás...
1: Asta. Počkej, nechý. Ona je zvyklá zpívat.
2: Pro ženy.
1: Vlasta.
2: Otec Kněžny Libuše.
1: Krok.
2: Má to 12 měsíců.
1: Rok.
3: Křížovky, křížovky. Vínoc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
4: Máte chuť na ledový hit?
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: a cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Později už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: A raz, dva, tři, 4,21.
8: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
11: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
12: Jděte.
13: Pan Play originál série se vrací.
14: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
13: Nová mise.
15: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
13: Nová výzva.
16: Ono se vždycky něco stane.
13: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.
17: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
18: Tohle je boží.
17: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
18: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
17: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2, svátek má Kristian, máme 5. srpna, úterý a asi vás to nepřekvapí, ale bude teplo dneska.
1: Bude teplo. Katka říkala ve zprávách, že bude zase teplo, to je pravda, takže můžu potvrdit.
0: No a je to taková klasika, že pokud jste praští, tak vy se netěšte, jo, pro vás je to úplně zbytečná informace, protože Praha má přesně takovou tu legendu, že nás vždycky obejdou ty mraky, jo, vyčurá se to před náma a za náma. A
1: já viděla včera i cítila čurání i v Praze na Smíchově a myslím tím teda opravdu pršení, že jo?
0: No ale jako úplně minimální.
1: Minimální, ale bylo to,
0: domů, tak to zaschlo.
1: Bylo to strašně příjemný, ale máš pravdu, že jako Pražák, který se tady i narodil, i tady bydlí, tak málo kdy zažijeme takový ten slejvák a včera už jsem se těšila, teď se to krásně zatáhlo, teď z toho balkonku jsem si říkala, teď to tam půjde na ty kytičky, co tam mám, třeba tam mám bylinky umírající.
0: Ale já byl teďka normálně na západě, byl jsem ve Vejprnicích, což říkám, taková vesnička.
1: Já jsem v Německu, a ty jsi byl ve Vejprnicích. No,
0: to je taková vesnička u Plzně. Čeče, tam umí ale pršet. To byla paráda. Normálně jsem se koukal z toho balkona, úplně jsem se kochal. Jak jsem to měl tak velkou televizi puštěno, říkám, ježiš, to je paráda. To
1: jestli
0: v Praze nemáme.
1: Jestli se to jmenuje Vejprdice, tak tam je možný úplně
0: všechno. Tohle to v Praze nemáte. A pozor, pozor. To jsem vám, přátelé, chtěl dát jenom ochutnat, jak zní naše vánoční jingly.
1: A ono už bude do Vánoc,
0: za pár měsíců, no v podstatě už nakupujte.
1: Za chvíli výzdoba.

0: Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa na Evropě 2 v čase 6 hodin 37 minut. Já vás teďka zasvětím do toho, co jsme tady rozebírali. Vy víte, že jsme velcí filmoví fanoušci. A já jsem šel teďka tady vlastně kanceláří, no tady nejpaj kancelář. Prostě jdu tady rádiem a vykoukne na mě Dustin Hoffman. A tak říkám Ivance, ty bláho, Dustin Hoffman byl ve Varech. Viděla si a Ivča ne.
1: Neviděla,
0: ale viděla jsem pana Richardsona.
1: Ano.
0: Což je dvorní kameramán Quentina Tarantina.
1: Taky Olivera Stouna a dalších velkých, velkých pánů režisérů.
0: Já jsem se zasnil, jak jsem to popisovala. Ty jsi mi říkala, co je v tom dokumentu, který o něm natáčela jedna česká autorka.
1: Ano, česká režisérka.
0: Česká režisérka, která u něj byla přes COVID asi půl roku, co jsem tak pochopil. No ale ta představa. Zkuste se teďka společně se mnou, přátelé, milí posluchači, vžít do toho. Já chápu, že ne každý to tolik žere jako já, jo. Ale pokud jsi dvorní kameraman Tarantina,
1: ano,
0: tak třeba ve snímku Tenkrát v Hollywoodu máš v jednom záběru na jednom place Breda Pitta a Leonarda. A teď, jo, ty kluci to jedou, nejedou to na první dobrou, že jo, všecko. Ale ty emoce, to, jak oni se to snaží jako vlastně prodat, nehledě na to, že ten film je vlastně ještě o tom, kdy tam ten Leonardo DiCaprio hraje jako herce, takže tam vlastně i přiznávají to, jak vznikají takový nějaký herecký scény. A je to teda, jako chtěl bych u toho bejt.
1: A ten dokument, on půjde i do nějaký, podle mě, jako povarský, nebo už možná je v nějaký distribuci, možná i online. Je to opravdu hezký to vidět, protože on je to opravdu neuvěřitelný příběh, kdy režisérka Jana Hojdová se jmenuje a vlastně při studiu tady tomu Richardsonovi, tomu kameramanovi, napsala, že by o něm chtěla něco napsat a možná i natočit, ale vlastně vůbec si nemyslí, že jí odepíše. A on jí začíná na všechno úplně jako reagovat na první dobrou. No a pak přijde ten COVID, kdy ona prostě najednou se odstne v Americe a musí tam trošku zůstat, protože je lockdown. A tak začíná být úplně v jeho domě u vzpomínek, u věcí v jeho sklepě v nějakým, teda ne, že by tam jakoby byla v tom sklepě, no ale vlastně tam je a hledá s ním takový materiály z minulosti. A pak potažmo v tom dokumentu i je, jak pak dělá rozhovory právě s Tarantinem i s Oliverem Stonem a o tom si řekneme možná už za chvíli.
0: No výborně. Já mám teda podobný příběh, protože jsem se inspiroval. Já takhle hodně píšu jakoby Margot Robbie a zatím
1: mě jenom
0: blokla.
2: Všechno, co potřebujete na let.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: To najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
8: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
9: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
10: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
2: Rokytnice startuje. Od 1. srpna se svezeš na nejdelší bobové dráze v Krkonoších. A 14. srpna od 14 hodin ji pokřtíme na akci Rokytnice v rozjezdu. Užiješ si koncert, soutěže, bobování na sněhu a po registraci jízdu na bobovce zdarma. Sleduj rokytnice.nhr.cz.

0: Krásné dobré ráno při poslechu Maxima muziky Evropy 2. 11 minut nás dělí od 7. hodiny raní.
1: Bavíme se tady o jednom kameramanovi, který točil pro Tarantina, pro Olivera Stonea, pro Martina Scorseseho, zkrátka pro velký zvířata v rámci nějaký režijní oblasti. Viděla jsem dokument, vlastně český dokument, protože ho natočila česká režisérka Jana Hojdová. Viděla jsem ho na filmovém festivalu v Karlových Varech. A ten dokument se jmenuje Bílý ďábel. Ono to tak jako odpovídá tomu,
0: jaký... Bílý ďábel zní jako cukr.
1: Jako cukr, no, ale právě tady to je opravdu jenom o tom, že ďábel, že si ho představujeme vždycky takového jako černýho, ale tohle je opravdu takový bílovlasatý pán, postarší, ale je vlastně ďábel. Ten film je úplně skvělej, můžete ho určitě na nějakých platformách, třeba v budoucnu, nějakým způsobem potkat, takže doporučujeme za Evropu 2.
0: 86%, ale mimochodem podle Československé filmové databáze, já jenom doplním, je to Robert Richardson, dvojtečka, Bílý ďábel, 86%, pěkný jako.
1: Což je krásný hodnocení a musím říct, jako když jsem ten film viděla, tak mě to rozbrečilo třeba jako pětkrát. Víš, co mi došlo přitom? Strašně jako takhle, o nějakým Richardsonovi jsem já prostě nevěděla. Protože
0: ani o Keatu?
1: O Keatu jo, myslíš, Red Hot Chili Peppers, o tom jo, jo to, ale o tady tom ne. A vlastně mi došlo, jak je někdy člověk takovej vlastně přezíravej, protože my u těch filmů opravdu vždycky vnímáme jenom ty režiséry, jo. My říkáme Nolanova Odyssea, my říkáme prostě Scorsese a nevím, Skrytá identita, nebo prostě takhle. Mm-hmm. Ale ty kameramany často zapomínáme přitom. Tam všichni tři kameramani velcí, tedy Tarantino, Stone a i Martin Scorsese, říkají, že vlastně ono ve výsledku oni to PR-ko sice dělají, ale ten film opravdu dělají ty
0: jako
1: kameramané.
0: To pojetí, ten vizuál, jak to celý jako nasnímají, to je obrovský pochopitelně úděl toho kameramana. Já jsem právě byl na tenkrát v Hollywoodu, což je taky prostě ano. Z autorský díly Roberta Richardsona a můj kamarád se úplně rozplýval jako kameraman nad tím, jak jsou ty záběry dobře vymyšlený. Ono to je vlastně i o tom, že když si představíte, já nevím, to filmový plátno, rozdělíte si ho na ty kvadranty, tak i tam v tom se dají hledat spousty jako hrozně chytrých odkazů. Ale tím pochopitelně jakoby nedehonestujeme kvalitu Quentina Tarantina, protože to je člověk, který to jako režíruje, ale ještě to napíše. A sedět na obou židlích a tvořit takhle dobrý díla.
1: Je nádhera a vlastně všichni, co dělají filmy, jsou prostě dobrý. Od kameramana až do posledního runnera. A je film s Evropou 2.
2: Evropa 2. 80.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: Hannah Montana neboli Miley Cyrus dohrává na Evropě 2 4 minutky po 7 hodině raní. Pokračuje naše kamarádka Káťa Říhová, která má zprávy.
1: To bylo hezký.
0: A byla to pravda?
1: Určitě. Pěkné ráno. Vlna veder v Česku vrcholí a teploty včera vystoupaly nad 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu všechny stanice v Česku překonaly své denní rekordy. 12 stanic dosáhlo na hranici 40 stupňů. Nejtepleji bylo v Plzni, kde naměřili 41,5 stupně. Dnes by 40 měly padat hlavně na jihu Moravy, zítra teploty klesnou ke 30. Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní ho přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, většina lidí vůbec netuší. WhatsApp následně připustil, že v některých případech došlo k omylu. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: V jihočeských městech a obcích se loni postavilo téměř 2000 bytů. Je to o zhruba o čtvrtinu více než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Největší intenzity bytové výstavby dosáhly v letech 2006 až 2025 rekreační oblasti Lipenska a Šumavy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Sparty po obratu překvapivě porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc. Spartianský trenér Brian Priske označil zápas za jeden z nejlepších, který na lavičce fotbalistů Sparty prožil.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezení je u Havlíčkova Brodu a už se tam tvoří kolony na silnici 38 směrem na Kolín za Brodem. Na třech místech se opravuje vozovka a jezdí se kyvadlově. Silnice 34 je pak ucpaná směrem z Humpolce do Pelhřimova za Komorovicemi.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow e2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká poslední mimořádně teplý den současné horké vlny. Oproti včerejšku budou teploty v Čechách nepatrně nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme 34 až 37. Na Moravě a ve Slezsku teploty vyšplhají opět až na 39 stupňů. Na jihu může být i dnes 40. Odpoledne dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné, s kroupami a přívalovým deštěm. Tolik zprávy, je středa 5. srpna a vy vstáváte s Evropou 2 a taky s Ivanou a Koťákem.
0: Kroupy a jelítka mám rád teda, Čeče. Ale to lebou jiný.
1: Měl si ráno kroupovou polévku k snídaní, už se připravuješ.
0: Právě jí snídám, snídám. Nicméně, přátelé, včera se mi stala věc. Znáte ten single, který prostě nejste schopný vytlačit z hlavy? Mm-hmm. Tak já jeden takový mám a teď bude hrát opět znovu. Naštěstí... Naštěstí je to Eva Farná, takže mi to nevadí. Eva Farná, neříkej, co má se stát, otevírá Maximum muziky Evropy 2 tady na Evropě 2. Evropa 2.

0: První rapper v historii, který prodal více než 70 tisíc lístků na jednu jedinou show. Otázka zní, kdo by to mohl být?
1: No, je to Kanye.
0: Je to Kanye.
1: Je to Kanye americký.
0: Hele, ale testovačka tady našeho kartmasteru, já jsem si říkal, hele, tak schválně, jak ho máme uložený? Najdu Kanyeho Westa jako Kanye West, anebo jako je? Tak máme ho tady stále ještě jako Kanye West. My...
1: Já myslím, že to je, jako my, co máme rádi třeba, nebo vy, co máte rádi spíš hudbu jako typu R&B, nebo prostě víc jako black music, tak si myslím, že víte, že Kanye West si teď říká je, ale myslím, že ho pořád budeme mít jako Westa, no.
0: Ale jako všechny ty články, které teďka, protože on měl poměrně vele úspěšný koncerty ve Spojených státech, konkrétně na Sofi Stadium přepsal historii, když dokázal za dva koncerty vydělat, jo, píše se vydělat, takže ne obrat, ale vydělat 690 milionů korun.
1: Oh, co tam mohlo tak zaznít?
0: To podle mě netrhne ani Marek Ztracený teďka.
1: On má tu tour, tady ty koncerty vypadají asi vizuálně tak, že tam taková jako planeta, ne? Je tam země, je to
0: taková
1: kulatý,
0: polokoule, která vystupuje ze středu a on je jakoby on top, jakoby na vršku tý polokoule a na tu polokouli se něco streamuje. Četl jsem si i vlastně příběh toho jeho, řekněme, dvorního designéra, jak tyhle ty věci tvoří. Jako tohle to jsou kluci, který ví, jak se dělá.
1: Kanye ví i, že Česká republika je skvělá, proto se spojil párkrát s Jemim.
0: Ano.
1: Jemim, který mu dělal choreografii na jedno celý tour k pár jeho jako videoklipům a taky třeba natočil Diamonds Are Forever, tady klip na Karlově mostě. Myslím, že dokonce dva dny tam nemohli chudáci turisti vůbec jakoby projít, protože Kanye tam natáčel klip, no.
0: Že si blokneš prostě Karlův most.
1: No jo, ale ten člověk mě fascinuje. Já musím říct, že mám velmi ambivalentní vztah k němu. Já ho miluju i nenávidím zároveň.
0: No, jasně.
1: A teď jsme se doma pohádali kvůli tomu, protože jsem viděla stories Bena Kristovao, který byl na koncertě a ještě můj kamarád poeta z jiného rádia byl taky na koncertě. Tady pana je. A byli úplně nadšený a říkám, tyjo, to mě mrzí, abych ho ráda viděla. Pohádali jsme se kvůli tomu, když manžel mi říká, tyjo, děti, to je úplnej blbe. Přece bys ho nepodpořila, já říkám trošku podpořila, ale opravdu Kanye West je jediný člověk, který v jednom podcastu řekl za prvý, že on je Bůh.
0: Jistě.
1: Bůh, jestli existuje, tak on je Bůh. A pak mu někdo říkal, chtěl mu polichotit a říkal mu, no vy vlastně mi přijdete jako Michael Jackson nový generace. A on říká, ne, Michael Jackson byl já v minulý generaci.
0: Tak bych řekl, že Leoš Mareš je Jakub Kotek mojí generace. Geniální.
1: Ale byl dobrý. Producentský rap.
0: Výborná věc. Tuhle tu ochutnávku All of the Lights si dáme. Nevím, jestli jsme tady o tom někdy hovořili, ale pokud se nepletu, tak tahle ta písnička má hezký pozadí.
1: Protože je tam Rihanna.
0: Přesně tak. Ale byla složená na podporu lidí, kteří mají epilepsy, pokud se nepletu.
1: Tak gratulujeme.
0: Proto tam jsou ty blikající světýlka.
1: Aspoň udělal něco Kanye dobrýho. Jedem!

0: uši hvězdám na Evropě 2.
1: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
2: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
3: Ahoj, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2.
4: Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Máte chuť na ledový hit?
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
11: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
12: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
15: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
18: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
20: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
21: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
22: Najděte.
23: Fun Play originál série se vrací.
24: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
23: Nová mise.
25: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
23: Nová výzva.
26: Ono se vždycky něco stane.
23: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: vás uděláme, my vám ty medaile dovezeme. Posloucháte Evropu 2, 14 minut před 8 hodinou raní. Já jsem Koťák, poslouchá vás taky Ivana Fancy a Káťa Říhová.
1: Děkujeme za krásné přivítání a oslovení. My jsme včera oslovovali i Baracka Obamu, který slavil 65. narozeniny, ale já jsem tady bohužel nebyla, byla jsem na dovolené, když jsi tady byl sám. A jedny narozeniny, jubileum, oslavila jedna velmi legendární moderátorka.
0: Saskia Burešová.
1: Ano, Saskia.
0: Počkej, já jsem to trefil.
1: Ty jsi to fakt trefil, no.
0: Já normálně mám, přátelé, fakt pocit, já si musím sadit...
1: Že jsi chytrej.
0: Ne, já mám štěstí prostě. prostě štěstí. Těch moderátorek je víc, ne? Tak já říkám, hele, Saskia Burešová, tak jsem to trefil.
1: Je to pravda. Vlastně mně přijde vtipný, že o ní se mluví jako ne o moderátorce, ale o hlasatelce, protože naše práce, tak té práci, co my děláme, se dřív říkalo hlásání.
0: My jsme hlasatel.
1: My jsme, už nejsme. Ale mě lidi byli opravdu dřív chytrý, když mohli dělat tuhle práci. Což byla i Saskia Burešová. Je samozřejmě jednou z nejvýraznějších tváří české televize a minulý týden oslavila neuvěřitelné 80. narozeniny. Já jsem si jednou na Halloweena, po vzoru Beyoncé, která vždycky své modly ctí tím, že se za ně převlíkne, takže Beyoncé třeba šla před lety za Prince, pak šla za Toni Braxton, tak já jsem před lety šla za Saskiu Burešovou a bylo to super, že mě všichni...
0: A natupírovala si ty vlasy, ona měla vždycky v tom kalendáři ty velký, hezký vlasy.
1: Tak on, že to jsou její vlasy a to prostě člověk nenapodobí svýma natupírovanýma vlasama, takže jsem šla opravdu do takového toho nějakého party obchodu, kde jsem si koupila paruku, takovou nazrzlou a hosty, protože u nás byla ta halloweenská party, jsem vítala za dveřmi, za takovým jako stolečkem, kde jsem seděla a uvítala jsem všechny v uvozovkách jejím hlasem, nějakým jako přednesem z kalendária. Takže pro mě je Saskia Burešová jako velký vzor, bylo jí 80 let a přejeme všechno nejlepší. Jste skvělá.
0: No a to se málo ví, Saskia Burešová má taky svoji oblíbenou kapelu, kterou si zahrajeme už za chviličku.
1: Myslíš?
0: Ano.
1: Teď vidím v tom kalendáriu, jak říká, Rasmus vzniknul v roce 2002.
0: Tenkrát s Nico Wilhelmem udělali tento Break Chase Chain, no a to si dáme za chvilinku.
2: Letní sezóna je...
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: V plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
10: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
7: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
11: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
7: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
10: To je moje show.
7: Dej taky follow E2CZ.
12: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
7: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Vždycky to byla moje show.
13: Ahoj, tady Lukáš Jilík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
14: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
14: No povídej.
15: To nejlepší rádio na světě.
14: Adame. Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuji moc.
14: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. Sparta on Fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: Posloucháte Evropu 2, za náma píseň, která se jmenuje Ocean House, což my moderátoři, kteří nejsou zas tak staří, umíme anglicky, že jo? Tak to můžeme říct, ale interpret se jmenuje Jubel s přehlasovaným E. Jak bys to řekl?
1: Jubil.
0: Jubil.
1: Jubil?
0: Jubil. Ale teď přemýšlím nahlas, kdo chce dělat hudbu a dát si jméno, který nejde tak, přečíst. Řekla,
1: kdo si dá tak pitomý jméno, když se chce proslavit?
0: Je to pravda, že jsem to řekla, no. Před vstupem. No nic.
1: Jako jubil, nevím, no.
0: Jubil.
1: Hele, co budeme řešit po 8. hodině?
0: No co? No to mi řekni ty.
1: Milé dámy, milí pánové, já do toho dneska říznu, protože je tady téma, kterému se nemůžeme vyhýbat. Je léto. Léto je v podstatě, dalo by se říct, lásky čas, ale v těchto vysokých vedrech jsou zkrátka aktivity sportovní a sexuální, které se vám třeba nechtějí provozovat. Tak si myslím, že by bylo fajn, kdybychom si k tomuto tématu něco řekli nebo ho minimálně otevřeli.
0: My se budeme bavit opravdu o milování.
1: Budeme se bavit o mazlení a tak.
0: O milování, hlazení, řekni to.
1: Milování, bude to milování.
0: Těšíme se. Evropa 2,
2: 8 let. Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: 88.2 a 105.5 FM.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: který nese název All I Know, doplníme právě ještě o informace, které má jedinečná Káťa Říhová.
1: She knows. Pěkné ráno. Zájem českých turistů o dovolenou v Chorvatsku po několika letech opět výrazně vzrostl. Kromě Čechů zaznamenala země silný příliv návštěvníků taky z Maďarska a Itálie. Tamní organizace cestovního ruchu nyní doufají, že úspěšný trend potvrdí i srpen, který tradičně patří k nejsilnějším měsícům celé letní sezóny. Po tropickém začátku srpna čeká Česko výrazná změna počasí. Meteorologové očekávají, že už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou většinou jen kolem dlouhodobého průměru. Objeví se také přeháňky a místy silné bouřky. Nejchladnější období nás pak čeká na konci prázdnin. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Řidičům se od 1. září otevře první část obchvatu Sezemic. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky Spojela a Černou Zabory. Po dokončení obchvatu se na podzim tranzitní doprava přesune mimo centrum Sezemic po Čapel a Časů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Už tento pátek vystoupí na letenské pláni čtyřnásobný držitel českého slavíka Marek Ztracený. Podle organizátorů si koncert nenechá ujít více než 70 tisíc fanoušků. Kvůli očekávanému náporu posílí pražský dopravní podnik spojem městské hromadné dopravy a na místě budou hlídkovat desítky policistů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Ucpaná je teď D7 u Prahy směrem z Chomutova, kolona je před letištěm na 15 minut a s kolonou počítejte i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech na 20 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes nás čeká poslední mimořádně teplý den současné horké vlny. Oproti včerejšku budou teploty v Čechách o něco nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme až 37, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 40. Odpoledne dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné s kroupami a přívalovým deštěm. Tolik zprávy, pokračuje středeční ráno na Evropě 2 s Ivanou a Koťákem.
0: Já jsem Ivana.
4: Já jsem Koťák. A já bych příští hodince chtěla mluvit o nové Barbie, která přijde na trh 9. srpna a bude podle jedné slavné zpěvačky. Podle jaké si řekneme za chvíli. Evropa 2.

0: Tenhle chlapík si říká Ray Dalton, posloucháte Maximum muziky Evropy 2, 8 hodin 24 minut.
1: Je to tak, já jsem říkala před pár minutama, že chci mluvit o jedné Barbíně, která teď vznikla. Ono je to teda skvělý, jestli jste viděli film Barbie, tak vám je asi jasný, nebo možná i když jste neviděli film Barbie, že neexistuje jenom ta jedna Barbie, kterou jsem třeba, já jsem měla jednu Barbie, když jsem byla malá.
2: Žádnou neměl.
1: Jednu pravou od Mattela jsem měla a to byly většinou blondětý, takový ty klasický, prostě vykonstruovaný vlastně 90, 60, 90 Barbie. Teď vznikají i jiný, teď vznikají třeba větší, menší. Vznikají i invalidní, vznikají...
0: Oni jsou jakože třeba paraplegici.
1: Jsou na vozíku a tak. Vznikají všechny rasy Barbie, prostě teď jsou všechny... Teď můžeme být všechny Barbie, to bylo vlastně i message filmu Barbie.
0: Třeba zprávařka Barbie by byla skvělá.
1: Teď by mě zajímalo, kolikrát za tady ten vstup jsme řekli slovo Barbie, podle mě už třeba...
0: Řekli jsme, že to je o Barbie.
1: Barbie, tak. No ale teď vznikla jedna Barbie, která mi dělá velkou radost, protože 9. srpna, což je za pár dní, by oslavila jedna zpěvačka narozeniny a je to... Víš, kdo to je? Hele, hádej, kdo jsem, budeme hrát.
0: Dobře, tak jo.
1: Je to Afroameričanka, vyrůstala na gospelu.
0: Teda kostelový zpěv.
1: Ano, byla akční v 80. v 90. i v miléniu.
0: Akční hrdinka.
1: A byla třeba hlavní postavou filmu Osobní strážce.
0: Takže Rudá Soňa. Už vím, počkej.
1: Je to?
0: Počkej. Tohle to si myslela.
1: Je to Vojtěžka Hustolesová, je to Whitney Houston. Whitney teď má svůj Barbie. Bohužel už to neuvidí. Já miluju Whitney Houston. Pro mě to byl člověk už od malička, jako se švihadlem jsem zpívala a I Will Always Love You. A Barbie, která vznikla na její počest, na její narozeniny, vypadá jako Whitney tady v tom klipu, tady k té písni. Já bych ji nechala dohrát.

0: Jak bych vám přál zažít tu atmosféru tady ve studiu? My se tady s holkama prostě zpíváme, tančíme na počest Whitney Houston, která má svoji Barbie panenku, která je oblečená úplně stejně, má takovej fialový overall, brutálně kudrnatý, velký, prostě huňatý vlasy, moc, moc dobrý.
1: Nádherná.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
3: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
2: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
4: Letní výběr v Kauflandu.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
4: Těší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,20. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: při poslechu Evropy 2, tohle je Timmy White, svátek má Kristiána, od mikrofonu a zdraví Ivanka, tak jako Koťák.
1: Dobré ráno.
0: My jsme se tady bavili o Barbie a mám tady téma, které krásně navazuje na to předchozí téma. Barbie film viděli jsme všichni.
1: Viděli jsme.
0: No, snímek, který dokázal utržit 1,4 miliardy dolarů.
1: Snímek, který celý rok bojoval s jiným snímkem, který se jmenoval Oppenheimer, který natočil Christopher Nolan.
0: Mně se líbilo, že to bylo vlastně, kdy to bylo, 2 roky zpátky? To bylo v létě, aby vím, že se tomu říkalo nějak Barbieheimer, že se chodilo na tyhle ty snímky najednou. 8 nominací na Oscara.
1: Ano.
0: To je podle mě jako úplně neuvěřitelný. No a v hlavních rolích se představila Margot Robbie a Ryan Gosling, což byl jejich největší salary, ty vogo, to je hrozný. No ne, prodej, pro ně tržby.
1: Ty jsi jako Ivan Lendl, který jel do Ameriky.
0: Omlouvám se, já jsem takový poameričelej. No a dostali za to velký peníze a vypadá to, že bychom se mohli dočkat pokračování, ale ředitel Warner Bros. Teďka oznámil, že to musí celý pozastavit, protože herci po tom úspěchu si řekli o jako víc peněz.
1: Nekecej.
0: Takže
1: Margot s Ryanem.
0: Margot údajně vyinkasovala za ten první díl díky tomu, že tam měli zase takovou tu chytrou klauzuli, že tam budou mít nějaký success fees a zase jsme u toho z prodeje. Tak měla třeba 50 milionů dolarů, což byly větší jakoby kasovní trháky.
1: Do toho ještě Margot je velmi šikovná businesswoman, která to i produkovala. To byl její nápad. Ona s manželem má producentskou, dejme tomu jako nějakou firmu. Vím tušku o tom, jak se jmenuje teď, ale vím, že na tom se podílela vlastně producensky, takže Margot teda si mohla odpustit ten plat velký.
0: Mohla, a tak uvidíme, ale tady je taková hezká vzpomínka na jednu z ikonických písní tohoto snímku.
1: Tato píseň byla vydaná v roce 1997 jako single z alba Aquarium a stala se jedním z největších hitů 90. let. Dostala se na první místo hitparád v mnoha zemích, ale je nádhera, že i po 30 letech se dostala úplně na to samé místo, tedy na první. Aqua, gratulujeme.
0: No a když jsme u tohle toho vzpomínání, mám tady ještě jedno poohlédnutí se do ranní show, kde nechybělo téma Barbie také.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, proč ve skutečnosti stahuje jedna známá firma sady svých panenek.
3: Ano, prosím, děkuji.
2: Dobrý den. Já bych chtěl reklamovat tady panenku, ale jsem koupil na Vánoce.
4: Počkejte, a co se stalo? Co?
2: No, není to panenka.
4: Jak to, prosím vás?
2: No, podle mě už to měla, takže...
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Pozor, ikonický muzikál.

0: Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2.
5: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: Jako mě 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět přece.
1: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 000 lidí víc. Dej follow e2.cz a bav se na maximum.
7: A je, to jsou tyhle ty věci.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: Posloucháte Evropu 5. srpna. Před pár minutama nebo před pár desítkama minut říkal Koťák, že mi chce říct něco o milování.
1: No, jako možná ti chce říct spíš něco o nemilování, protože zaregistroval jsem na Kosmopolitanu poměrně rozkošnej článek hovořící o tom, o těch výhodách a nevýhodách této aktivity v tomto drsném počasí.
0: V těch 40.
1: Venku je 35 stupňů, vy jste lepkaví, unavení, mozek vám skoro nefunguje, ale přesto si říkáte, ty bláho, co, nějaká romantika. Takže za normálních okolností tady popisuju, že vlastně předehra jako taková, je taková příjemná záležitost, jako před tím začátkem, že, té aktivity. No ale když jsou tropy, tak je to spíš taková jako logistická výzva.
0: Ne, já bych ji úplně spíš přešla, předehry jako ve 40.
1: No počkej, a to je právě
0: vstupní,
1: hrozně vtipný. Tady je popis, tam je napsáno. Výběr polohy je strategické rozhodnutí. V létě je výběr polohy neprobíhá na základě preferencí nebo nálady. Probíhá na základě toho, kolik tělesného kontaktu je v danou chvíli přijatelné. Ono, když je venku 40 stupňů, tak zkrátka chcete se dotýkat s tím partnerem na co nejmenší ploše, což mě přijde, to je úplný opak, jako řekněme, sexuální aktivity, že jo? Když to vybíráš s ohledem na to, aby tam bylo co nejmín těch třecích ploch.
0: A hlavně, jak ti tak poslouchám, mě to spíš přijde, jako kdybys byl v 17. století, jako kdyby si zkrátka plánoval třeba bitvu na Bílé hoře, víš, rozumíš? Strategické rozhodnutí.
1: Zprava. Jo, jasně, no.
0: No tak co tam, hele, já jsem se zeptala chatu GPT, protože když si říkala, že budeme se bavit o milování ve 40, myslím ve stupních 40, tak jsem si vzpomněla na naší dovolenou teď. Nebudu říkat, co se dělo, nedělo.
1: Jasně, jasně.
0: Ale zkrátka vlastně souzním s chatem GPT, kterého jsem se zeptala, jak se milovat v takových vedrech.
1: Ano.
0: Mám pár tipů, jestli to zajímá.
1: Tak. A víš co, ne, my si to necháme po 9. hodině.
0: No dobře.
1: Ať ty naše posluchače dotáhneme pěkně v tom vysílání i po 9. hodině. Budeme mít pro vás velice zajímavé zprávy. Než se tak ale stane, taky hudební maximum muziky Lipo, Debbie anebo Mimi Web. No a tady pochopitelně ochutnávka Mrázek, Ústředna a doplnění tohoto zajímavého tématu.
2: Halo?
3: Ano.
2: Halo, to je Jana?
3: Ano.
2: Helejte se, tady je Mrázek Ústředna. Prosím vás, já vám volám, když si váš přítel převezme tu cenu.
3: Jakou cenu, prosím vás?
2: No, on se zúčastnil soutěže našeho klubu Živá vášeň. A
3: klubu? Jakýho klubu?
2: No, to je takový noční klub právě a on váš přítel to navštívil docela často. A no, jmenuje se Honza.
3: No, jmenuje, ale nechodí do žádného klubu.
2: No, tak to si potom vyříte nějak spolu už tohle, jo?
3: A kdo volá?
2: No, já jsem správce toho klubu. On tady totiž... Já nevím, jaký máte rozpočet rodiny, ale on tady nechává skoro 5 litrů týdně, což je docela jako hodně.
3: Co vám se děláte strany, to není možný.
2: Takhle, je to možný a dokonce je to tak možný, že uhod v soutěži, jak má velký prsa jedna naše Rosenka, Jarmila, a tudíž získává s ní víkendovou koupačku tady v bazénu a samozřejmě se všema službama, který s tím souvisí. Čili kdysi pro to může přijít, prosím vás?
3: Nikam chodit nebude, jako.
2: Proč?
3: Haló?
2: No? Proč nikam nebude chodit? Vy nechcete, aby... Nebo chcete převzít za něj?
3: Nejsem nic přebírat. Nikam nebude chodit, protože s žádnou Rosenkou.
2: Erosenkou?
3: Erosenkou, to je jedno. Prostě nikam nepůjde.
2: Nebuďte tak tvrdá, paninko, on si to zaslouží. To je kluk, který nám tady nechal takových peněz, že už jenom za to si to zaslouží.
3: To je parcha, to já ho zabiju.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
5: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

Nejtěžší den vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš slavce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál se vzpomínkou na lásku.

0: Je pár minut po 9. hodině, posloucháte Evropu 2, 5. srpna, a teď už zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné ráno, vlna veder v Česku vrcholí a teploty včera vystoupaly nad 40 stupňů. Podle Českého hydrometeorologického ústavu všechny stanice v Česku překonaly své denní rekordy. Nejtepleji bylo v Plzni, kde naměřili 41,5 stupně. Dnes by 40 měly padat hlavně na jihu Moravy, zítra teploty klesnou ke 30. 13-letý chlapec zemřel v Thajsku poté, co plaval poblíž pláže a zaútočila na něj prudce jedovatá medúza čtyřhranka Flekrova, zvaná také jako mořská vosa. Hoch byl v tu chvíli asi 10 metrů od břehu. V daném místě se objevuje tato medúza zpravidla až v listopadu, její přítomnost u pláže už v srpnu byla proto velmi neobvyklá. Teď už má slovo Lucka.
2: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Fotbalisté Sparty po obratu senzačně porazili doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů Lyon 2-1.
3: Spartička!
1: Lyonu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz. Spartianský trenér Brian Priske označil zápas za jeden z nejlepších, který na lavičce fotbalistů Sparty prožil.
3: Lahutka, děkujeme.
4: Evropa 2, kde to stojí?
0: Úplně mě štve, že do těch sportovních novin zasahuješ tady.
3: Mě to neštve. Já mám radost.
0: Pojďme nechat profíka dělat
3: tak
0: svoji práci.
3: Profíku, pojď.
1: Kolona je na D1, nebo přijde ještě někdo jiný? Kerej. Kolona je na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 182. kilometru. Zdržíte se 15 minut. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je 15-minutová kolona před sjezdem na letiště.
4: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska nás čeká poslední mimořádně teplý den současné horké vlny. Oproti včerejšku budou teploty v Čechách o něco nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme až 37, na Moravě i 40. Odpoledne ale dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné, s kroupami a přívalovým deštěm. Tolik zprávy, teď přebírají slovo opět Ivana s Koťákem.
3: Děkujeme. Já se omlouvám, že jsem narušoval zprávy. Musím říct, že ten nedostatek toho spánku, možná ta dehydratace, rozesmála mě informace typu, že budou padat 40. Ale počkej, to si musíme...
0: Spadnu tady?
3: Přesně tak. Ti z vás, co mají rádi Martyho frky, tak ví, jak jsem to myslel.
0: O tobě se ví, že neumíš mluvit se ženama, že jsi často jako nemístnej, takže já nejsem překvapená.
3: Já jsem z vás nervózní, ale holky, mám pro vás, pro všechny 40, Damiano Davis.

0: Ivano, dost už. Musím vám teda říct, co tady říkám své kolegyni Ivaně. Ona se mi vysmívá, že neumím víc věcí najednou. Já se tím nikde neprezentuju taky.
1: Já na tebe mluvím a ty...
0: Já jsem tam potřeboval dát písničku.
1: Já vím, ale to neznamená, že mě nemůžeš poslouchat.
0: Ale já tě chci poslouchat na 100% a nechci ředit pozornost.
1: Víš co, já byla před chvílí na záchodě a ty tam takhle... Jsem na tom záchodě a říkám si, o čem teď budeme mluvit? Vlastně máme mluvit o tom milování, který jsme si řekli, že o něm budeme mluvit, ale je to dost jako triky v rámci naší práce mluvit o sexu ve vysílání. Ono to zavání takovým jako slizounstvím, ale já vlastně vůbec teď nechci, aby to tím zavánilo. Chci opravdu dát praktický rady, kdybyste se chtěli pomilovat, když někoho máte rádi, je to přeci normální. Buď s ochranou,
0: vždycky s ochranou.
1: Když se chcete pomilovat, chci dát praktický rady, jak to udělat, sakra, jsou 40, musíme to udělat.
0: Jo, tak nejdřív si běžte načepovat vodu, ano?
1: No tak jasně.
0: Hydratace je důležitá.
1: To právě jsem se chatu GPT zeptala, co je všechno důležitý. Jestli to chcete dělat doma, myslím, milovat se s někým, budeme tomu říkat líbat, pojďme tomu říkat líbat, ať se necítím blbě.
0: Jo, mrňouskat, cokoliv.
1: Jestli chcete se s někým mrňouskat, musíte mít klimatizovaný pokoj, když vím, že třeba nemáte. Jako když máte, využijte toho pokoje. Nebo když nemáte klimatizaci, využijte ložnice brzy ráno nebo pozdě večer. Je opravdu blbost dneska ve 3 odpoledne se rozhodnout se pomilovat, teda se líbat. Je to blbost, jo? Jestli máte chladnější podlahu, tady mají výhodu lidé, kteří jsou chudší, kteří nemají vyhřívanou podlahu, protože každá podlaha je chladnější, když nemáte peníze.
0: Což je dobrý. Si nelehnu na podlahu. Ty no si lehneš si... doma na zem, na podlahu.
1: Ne, ChatGPT navrhuje deku nebo podložku pro pohodlí, když jsi na podlaze. Další.
0: Jo, počkej, můžu vsuvku.
1: Ano.
0: Je teda pravda, že na psy se prodávají takový ty chladící podložky.
1: No tak.
0: Že bych si koupil pár chladících podložek a řekl Lucko.
1: Proč neexistuje podložka pro lidi, takováhle, pro dva
0: chladící,
1: lidi.
0: Chladící, pravda.
1: Chladící. Jestli je někdo chladící, je to stín, to znamená, doporučujeme si líbat ve stínu na soukromé zahradě nebo terásce, ano, protože pokud máte dostatek soukromí, tak je tam i příjemný vánek.
0: No tak a
1: poslední tip je ve sprše. Každý máme, ne každý, ale většina lidí máme doma tu vaničku, tu sprchu. Pojďme si to dneska nedávat úplně teplý, pojďme si to dát studenější, vlažná voda totiž může pomoci se ochladit. Jen teda pozor, protože mokrý povrch klouže, takže je dobré být opatrní.
0: Tak já vlastně nevím, jestli to byly rady.
1: Byly to rady.
0: Ani nevím, jestli to byla motivace k tomu provozovat tyto aktivity, ale my jsme přející.
1: Podle mě, jestli lidi nás teď poslouchali, jak si říkají, no tak já na to radši
0: necháme to být.
1: Já na to kašlu.
0: Necháme to být. My vás vezmeme na Havaj s Emou Drobnou, už za chvíle.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headliners Michael Burian, Ondrej, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Máte chuť na ledový hit?
4: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
5: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
15: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
16: Co třeba na delfíny?
15: Do zoo?
16: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
15: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
16: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
18: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
19: V Libanonu došlo k únosu právníka a dalších 3 Čechů, kteří cestovali s ním.
20: Najděte.
21: Fun Play originál série se vrací.
22: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
21: Nová mise.
23: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
21: Nová výzva.
24: Ono se vždycky něco stane.
21: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
25: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
26: Tohle je boží.
25: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
26: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
25: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
27: Zpátky k muzice.
28: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, 5. srpna je středa, svátek má Kristián. Já teď chci mluvit o lidech, kteří vám budou možná bližší, než si myslíte. Já nevím, jak jste na tom byli vy, třeba na základní nebo na střední škole. Já třeba neříkám, že jsem byla úplný outsider, nevím jak koťák. Teď se ptám vážně, teď to nemyslím nějak zle teda.
1: Ty, já přemýšlím, jak na to odpovědět.
0: Jaký jsi byl na střední škole?
1: Asi jsem nebyl outsider, si myslím.
0: Nebyl, ty jsi byl samozřejmě hned topovej.
1: Kuba Pohodář.
0: Kuba Pohodář. Já trošku možná do outsiderství jsem měla blízko.
1: Nějaká i ta
0: šikana, nebyla jsem jako nejhezčí, ani nejchytřejší, ani nejvtipnější, to znamená, nic ti pak nezbyde. Ani jsem neměla prsa. Opravdu ti nic nezbyde v tu chvíli, jako ženě, mladé. A já tady chci dneska trošku podpořit celebrity, nebo je vyzdvihnout, které by nás mohly tak nějak jakoby hezky povzbudit v tom životě, protože třeba to byli úplní outsideri.
1: Ano.
0: Ono se traduje, nebo ne traduje, ale je to fakt, že Robin Williams, slavný to herec, který už bohužel není mezi námi, tak na škole, jeho střední škole, byla nějaká, jakoby, nějaká hlasovačka tenkrát, kterou bohužel jakoby udělali i veřejnou, výsledky byly veřejné a hlasovali o nejvíc oblíbeného člověka a o člověka, který může jednou v životě uspět a pak hlasovali o nejméně oblíbenýho a o člověku, který nemůže nikdy uspět. No tak least likely to succeed, tedy nejméně pravděpodobný v tom, že uspěje v životě, byl právě na střední škole Robin Williams. Což mě velmi mrzí, ono to dává trošku smysl, že tady ty lidi si něčím projdou, on už není mezi náma, údajně spáchal sebevraždu a tak, ale víme všichni, že je to slavný to herec. Jestli někdo taky slavný a zažil něco podobného, tak je to Lady Gaga, který příběh mě velmi baví, protože prosím tě, když byla na střední, ještě, ona je, myslím, že je náš jako ročník nějaký, když byla na střední, tak to už fungoval Facebook. Jo? A na Facebooku vznikaly různé skupiny, pamatujeme si to. A ještě ty skupiny moc nikdo tak jako nekontroloval a byla skupina, která mohla i šikanovat. A vznikla skupina na její střední škole, která se jmenovala, že Lady Gaga, tehdy ona teda měla normálně svý občanský jméno, myslím, že je nějaká Geranoty, něco takového.
1: Nedám to z hlavy, ale vtipný je, že ona má taky italský jméno podobně jako Madonna, že?
0: Ano, Madonna, přesně tak. Často je i přirovnávají k sobě, tak Lady Gaga, prosím vás, její spolužačky založily skupinu Lady Gaga nikdy nebude slavná. No a o pár let později Lady Gaga má aktuálně ceny Grammy, Emmy, BAFTU, má...
1: Možná Oscara?
0: Má určitě Oscara za píseň ze Star is Born a má Zlatý glob, tak já nevím, no, holky ze střední školy, běžte se vyspat.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
3: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na lipnosportfestival.cz.
6: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
7: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
8: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
9: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
10: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: 52, 7 minut před 10. hodinou, svátek má Kristiána, je středa 5. srpna.
1: My jsme se teď s Koťákem koukli na evropa2.cz, což je náš web, kde se vždycky dozvíte něco zajímavého. Víš, co jsem si teď uvědomila? Že už je to 2 roky od jedné pohádkové svatby, a to díky jenom našemu webu, protože Pastrňák s Rebekou, všichni víme, kdo to je, ukázali snímky, které fanoušky samozřejmě dojímají. Český hokejový reprezentant David Pastrňák a jeho manželka Rebeka Rolson totiž slaví 2. výročí svatby. Ano, a při této příležitosti se oba na sociálních sítích vrátili ke svému velkému dni a s fanoušky sdíleli právě romantické fotografie. Ty najdete na evropa2.cz.
0: Je teda pravda, že těch článků tam máme celou řadu, tak jsem si říkal, který tě zaujme. My jsme si řekli, pojďme se podívat na web, a tebe zaujal úplně stejný článek a jde nám to krásně jako vlastně do cesty, protože náš oblíbený kolega, naše velká podpora Martin Cihlář,
1: ano,
0: nejznámější svatební DJ prostě v celé České republice, nám zrovna ukazoval takovej hezký web a vysvětoval nám, že jeho žena má nový podcast, který se vlastně týká svadeb, kompletního poradenství, a jmenuje se jsou to nervy v krajkách.
1: No ať k nám jde, tvoje tady ten kluk.
0: Zapoj se, hele.
1: Martine.
0: Tak pokud plánujete svatbu,
2: je to nervy v krajce.
0: Nervy
1: v jedné krajce, ne v krajkách.
0: nervy v krajce, a tenhle ten podcast pochopitelně naleznete taky na podcastových platformách You Radio Talk. A jaký témata se tam teda řeší?
2: Prosím tě, všechno, co potřebuješ vědět o svatbách, takže různý jakoby tipy, co se naopak dát pozor, nebo samozřejmě nějaký tipy na dodavatele a tak. A hlavně
0: je tam třeba nějaký díl o tom, jak hodně ušetřit.
2: To taky. To vlastně, to je každý díl, jak ušetřit. A jedno z nejúspěšnějších jako takových jako videí, jak se z toho jako stříhají, tak je, kolik dát svatební dar.
1: Ježíš, to je dobrý.
0: No, řekni, hele, řekni.
1: Cokoliv.
2: No to, jak hele, to
0: počkej,
2: je to strašně
0: tak dvojku.
2: Tak málo, jo.
0: Ne, málo, jo. Tak...
1: To se dávalo před 10 lety.
0: No počkej, a podle čeho? Jako, musím to hodnotit. Když je to rodina, tak je to třeba...
2: Hele, je to strašně jako zajímavý, když si pak přečteš ty komentáře, co se k tomu prostě lidi vyjadřují. Víš, že přesně někdo říká, že by si měl vlastně tu svou jako účast na té svatbě zaplatit. Někdo říká, proč já mám platit něco, když mě někdo někam zve. Aha. Já mu ty přece peníze chci dát jako z toho, že ho mám rád. Jo, ale je to jako spousta zajímavých
0: věcí. Je pravda, že když se to dobře nastavíte a necháte si dobře poradit, tak mám kamarády, kteří říkají, hele, svatba stála 4 kila. Ale na těch donatech jsme dostali třeba půl kosky.
2: Ale já vám ještě jednu historku k tomuhle. Měli jsme jednou takhle jako schůzku s takovým jako jedním bohatším pánem a říká, tak to máme tu výdajovou stránku, to je ten 1 200 000 a teď jak na té svatbě vyděláme?
0: Říkal.
2: Říkal.
1: jak to uděláme, no hele.
0: Jak to zmonetizujeme? Můžeme to streamovat, dáme to za platební bránu?
1: Já vám něco řeknu, velmi nepříjemný je, když se vdáváte po druhé, což se stalo mně, a neberete si toho samého člověka, lidi jdou teď, teda jako to třeba měla v případě Katka Říhová.
3: No,
1: ty jsi to měla dobrý.
3: Ale jsme stejnýho. Nikoho nezvali, protože nám bylo blbý po nich chtít znova stejný svatební dary.
1: No právě, jenže mně to nebylo blbý. To, protože já jsem musela je pozvat po druhý, ale s jiným člověkem, kterýho si beru jinýho člověka, a ty lidi museli zase dát dar, ale právě si dělali srandu z toho, sakra, nakolik svadeb ještě půjdeme, no. Ale musím ti říct, Martine, že je to skvělý, že má tvoje žena svatební podcasty jako nejlepší DJ svatební v republice. Máš ještě další, hele, to mi řekni, když tam tvoje žena bude mít téma svatební DJ, tak to asi nedoporučí nikoho jiného než tebe, ne?
2: Hele, uvidíme. Ona musí. Je to v Ondra plánu Urban někdy v září.
0: Ondra Urban je vynikající, jako vřele doporučuje.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na evropa2.cz. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na Sparta.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Maximum muziky Evropy 2, které střídá Káťa Říhová a zprávy Evropy 2 v 10 hodin.
1: Pěkné dopoledne, téměř 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém, z čehož 45% volá po urgentním řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro novinky.cz. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. Na Českolipsku bylo dnes ráno bez proudu po úterní bouřce 16 domácností. Večer jich bylo bez elektřiny v celém Libereckém kraji zhruba 12 tisíc. Mluvčí ČEZu předpokládá, že dodávky se podaří obnovit během dneška. Teď už se podíváme za Luckou.
2: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté.

0: návštěvníků také z Maďarska nebo Itálie. Tamní organizace cestovního ruchu teď doufají, že úspěšný trend potvrdí i srpen, který tradičně patří k nejsilnějším měsícům celé letní sezóny.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Kolona je na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy od 182. kilometru, počítejte se zdržením na 15 minut. A na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova je 15-minutová kolona před sjezdem na letiště.
2: Tak si představte, že pro vás máme...
1: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes je poslední den s extrémními teplotami. Na Moravě bude opět až 40 stupňů, v Čechách maximálně 37, k tomu se ale odpoledne místy přidají bouřky, které mohou být velmi intenzivní. Tolik zprávy, teď už pokračují Ivana a Koťák.
3: My tady s vámi budeme až do 11. hodiny a do té doby se dozvíte, co všechno skvělého vzniklo kde? Ve Finsku. To všechno na Evropě 2.

0: Quavo a taky chlapík, kterého teďka Ivča měla možnost vidět v Maďarsku naživo, Lenny Kravitz. Bylo to velký, už jsme o tom mluvili.
1: Bylo to hezký. Lenny je dobrý, dobrý je taky Finsko, což je stát, který nám dal spoustu věcí. A teď koukám, naposledy nám dal, nebo Finům spíš dal, možnost, jak se hezky seznámit. Protože když jste single ve Finsku, tak máte možnost jít do obchodu, nebo do určitých obchodů. A když si vezmete růžový košík, tak jim dáváte najevo, že jste single, to takzvaně se chcete seznámit. To znamená, nakupujete, no protože ono se říká, to ti řeknu takový ty mečisti, který dávají dohromady lidi, choďte ven, choďte nakupovat, tam třeba vidíte najednou chlápka, který neví, co vybrat, jo, je nejistý, hned mu pomožte a takhle. Takže ono to dává smysl, že v těch obchodech si takhle jako seznámíš. A teď ti ještě pomůže ten růžový košík, že lidi vědí, že jsi single. Co se směješ?
0: No, já si představu zase klasicky z opačné strany, že já říkám, tyhle potřebuji rychle jakoby na nákup, ne, říkám, ježišmarja, jenom růžový košík, nevadí, jedu. A teďka jedu a teďka tě pronásledují ty lidi, co se chtějí seznámit jenom. Nechcete pomoct vybrat ten tuřín? A já, nechte mě bejt, můžete mě nechat nakupovat.
1: V případě samozřejmě nemusíš mít ani růžový košík, jo. Ale Finové mají dobrý nápady. Měli super nápad, když dali dohromady kapelu, která je podle mě tady strašně známá a nikdo neví, že jsou to Finové. Pamatuješ si?
0: Maka, mou.
1: Freestyle.
0: Já si pamatuju, jak ultimátní pro nás bylo, když jeden z těch spolužáků, když jsme neuměli vůbec anglicky. Tak on tam říká rock the microphone, že jo? A my jsme říkali maka mou.
1: My jsme říkali, sídliště Řepy říkalo maka maka fou. A my?
0: Sídliště Hradec Králové říkalo maka maka mo, ale realita je teda rock the microphone.
1: Finové dobrý, pojďme si dát tady ten song z roku 98 úplně celý.

0: Doufáme, že vám tohle ta vzpomínka udělala stejnou radost jako nám dvěma. Bombfunk MCs je opravdu finská vizitka v éteru Evropy 2, single Freestyler, a fancy výborně doplnila. Jestli pak víte, co to je za hudební žánr?
1: Já myslela drum and bass a pak jsem zjistila dle chatu GPT, že to má breakbeat. Tak děkujeme, že jste tady ten žánr Bombfunk MCs, vy Finové, dostali krásně do mainstreamu a na Evropu 2.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2.
0: No a tohle to už je jedna z novějších věcí v rámci Maxima muziky Evropy 2. Svátek má Kristián, máme 5. srpna a vy posloucháte Evropu 2 a my máme radost.

0: Posloucháte Evropu 2, potažmo poslouchali jste teď i Harryho Stylese a taky Golden. Jestli je něco Golden, tak to je navštěvovat podle mě muzea. My jsme včera tady s Koťákem si říkali mimo éter, jak je vlastně skvělý jedna tu dovolenou a jak je skvělý chodit po těch muzeích. Já jsem se dřív totiž bála chodit po těch muzeích, protože jsem se bála, že nejsem jako na to dost chytrá, jestli mi rozumíš. Že oni lidi před, jakoby, koukají na ty obrazy, teď na to čuče a já si vždycky říkám, že mě na to koukají, asi tomu rozumějí. Mm-hmm. Teď čtou u toho prostě ty malý popisky. Došlo mi v posledních letech, že vlastně opravdu nejde o to něco o tom vědět, ale spíš dostat to nějaký ten pocit a ten si užívat.
1: A je to subjektivní, pochopitelně.
0: No, úplně.
1: Co mě teda zaskočilo, já jsem se, byl jsem v Amsterdamu, tak jsem se chtěl tak jako radit s lidmi, kteří tomu třeba trochu víc rozumějí, co mám jako vyhledat na tom umění, nebo jak se, jak nad tím mám přemýšlet. A oni normálně ti říkají, že ty si máš normálně sednout do té galerie a na ten jeden obraz koukat třeba plácnu 2 hodiny. A že třeba až po těch 2 hodinách ty si najednou začneš všímat třeba i nějakých detailů. A co je teda úplně brutální, že spousta těch, nevím, třeba renesančních malířů má v těch úžasných plátnech, v těch obrazech mají jako příběhy.
0: No, fakt úplně.
1: Že to něco znamená. Tamhle je položený jablíčko, ale v té době se nejedly jablka, ale nevím, nektarinky, nevím něco.
0: Ale zase, když jdeš do nějakého národního muzea, ty jsme byli třeba v Budapešti, v Národním maďarském muzeu, ono kdyby si u každého v obrazu byl 2 hodiny, tak tam jsi jako týden. Takže ono si vybereš pak něco, pak u toho třeba do toho čučíš a tak. A jestli mi někdo sympatický, tak je to muž, který se během prohlídek, prosím vás, vlastně vydával za průvodce. On si oblíknul takový mundurek, vymýšlel si. A oni mu opravdu návštěvníci toho muzea věřili úplně každý slovo. A muž se údajně opravdu vydával za průvodce v muzeu, přestože tam vůbec jako nepracoval, přišlo mu to strašně vtipný. Pozor, a je to student umění. Ale on, ač věděl něco o nějakém obrazu, jak si stejně vymyslel úplnou prostě jakoby kravinu, během prohlídek si ke každému teda obrazu vymýšlel vlastní příběhy, i zcela úplně smyšlený jako vysvětlení, lidi mu sežrali prostě každý jako slovo, aby to přijde
1: že ty
0: dobrý.
1: Lidi, že ty lidi potom vlastně jdou v tý, do hospody, vrátí se, jaký to bylo, no poslouchej, teď ti řeknu, to se málo ví, jo, ale Vincent van Gogh byl, a víš, že teď začneš plácat tyhle ty úplný blosti.
0: Za mě dobrý.
1: Když jsme u těch muzejních věcí, za chviličku vám tady představíme naše následovníky Brzdu Evropy 2, ale než se tak stane, podíváme se, co se bude dít o víkendu na Evropě 2.
2: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
3: Já miluju víkendy na Evropě 2.
2: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
4: To není náhoda.
2: Dance Extravaganza, Music Chart, Brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
3: Díky moc, ahoj.
2: Jsme Evropa 2.
5: Máte chuť na ledový hit?
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
6: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Nechtěji, už tam budem?
11: Přestaň! Štíhá mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoji v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin Pro Namel Kids za 89,90. Billa. To dobré začíná u nás.
16: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
17: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.
20: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Náš oblíbený gambler Bruno Mars v éteru Evropy 2, máme 10 hodin 35 minut. No pokud nechápete tu narážku, říká se o něm.
1: Říká se o něm, šíří se od roku 2024 taková velmi známá fáma, na který, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, že měl mít dluh kolem 50 milionů dolarů za hazardu. Údajně vůči společnosti MGM Resorts v Las Vegas. Totiž Bruno, když začal být slavný, tak pravděpodobně chtěl trošku hrát, chtěl být ještě ne slavnější, ale bohatší, protože slávu už měl, ale penízků ještě tolik ne, jak si představoval, a tak prý prohrál spoustu peněz. Jinak, údajně dva roky, právě od roku 2024, jel takzvaně na dluh a takzvaně zadarmo zpíval. Mezitím vydal spoustu písní, odjel spoustu koncertů a teď na posledním koncertě v Las Vegas zažertoval, že je bez dluhů. A on teda nežertoval, si myslím, on opravdu řekl něco I'm out of debt, nebo něco takového. A znamená to, že kasino už dávno splatil a že už je teď na nule.
0: Takhle on v nějakých rozhovorech i říkal, že se mu tahle ta reputace jako vlastně líbí, že je zkrachovalý a že dluží nějakým mafiánům prostě velký peníze, že to je vlastně docela dobrá story, takže se jí snažil přeživovat, ale tak jasně, otázka je, jestli to opravdu není pravda. Ono takhle, přátelé, dělat, když máte problémy s hazardem a vystupujete každý den v Las Vegas, je to problém, jo? Jako kdybyste byli někde prostě v cukrárně a měli jste nadváhu.
1: Zažil si to Bruno Mars i Elvis Presley, ale hele, kdo si nezažije nějaký vzrušo, jako by nebyl.
0: My si za chviličku zažijeme velké vzrušo.
1: Až dorazí přijde brzda?
0: Brzda Evropy 2. Arnej, Nasty, Vojtáno, těšte se.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Hlavě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
3: Výhry,
4: slevy,
3: zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
9: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na Sparta.cz.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine na Evropě 2. Máme 10 hodin.
1: A máme tady country. Máme dobrou náladu a myslím si, že náladu vy budete mít ještě lepší, když budete za chvíli poslouchat Evropu 2, protože přijdou tři kluci, no, který jsou vtipný.
0: Arny, Nasty, Vojtáno. Těšíme se, nevíme přesně, co tady mají dneska kluci v plánu, ale oni to jsou jako rošťáci, takže doporučuji, pokud chcete trochu, řekněme i, nekorektního humoru, tak to je přesně to, co by vám brzda Evropy.
1: No a jestli ten nekvalitní, tak zase zítra o 6 hodin.
0: No a jinak, když poslouchám to country.
1: Tak.
0: No tak chci říct, že se blíží Summer Camp Evropy 2, což je věc, kam jezdíme velmi rádi. Já vlastně... No. Říkáme, kde to je? Neříkáme vlastně, viď?
1: My se tam objevíme
0: a budeme mít spoustu hezkých jako výstupů pro vás z toho tábora, na který jezdíme už dlouhý roky. Hlavní táborník Tomáš Zástěra.
1: Ano, a jestli o tom budete chtít vědět něco víc, tak určitě sledujte Instagram Evropy 2 a taky e2.cz.
0: Ahoj!
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Evropa 2, brzda, středeční, Vojtáno, Arny a Nasty a Kristián má svátek.
1: Ano, dobré dopoledne, já začnu.
0: Můj nejlepší kámoš Arny teda to otvírá.
1: Jmenuje se to Nevěra. Kristiáne, já to vážně nebyl, já ne.
0: Tak se na to přesvědčilo. Kristián má, znova, Kristiána Narosky žádal o ruku, ohol si všechno, záda lejtka paruku.
2: No tak jenom, abyste viděli. Tak
0: takhle to máme a dáme si aktuální zprávy na Evropě 2.
3: Pěkné dopoledne, dnes nás čeká poslední mimořádně teplý den současné horké vlny a vzhledem k vyšší vlhkosti vzduchu nás bude kromě východu území často provázet pocit dusna. Odpoledne se bude tvořit mohutnější kupovitá oblačnost, se kterou dorazí hlavně do východní poloviny Čech a na západ Moravy, lokální přehánky a také silné bouřky. Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní ho přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, většina lidí vůbec netuší. WhatsApp následně připustil, že v některých případech došlo k omylu. Teď už má slovo Lucka.
4: Na Chrudimsku řeší nedostatek doktorů, a to z různých oborů. Na jejich přelákání do regionu pracují města i kraj. Lékařům nabízí dotace, například Hlinsko se takto snaží získat dětské doktory. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízalo až 900 tisíc, pokud si v kraji otevřou ordinaci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
3: Apulie nasazuje vězně jako plavčíky. Jeho italský region tímto krokem řeší kritický nedostatek personálu na plážích, kde chybí až 4 tisíce plavčíků. Projekt Io Salvo, tedy Zachraňuji, má zároveň pomoci s resocializací odsouzených.
5: Evropa 2, kde to stojí?
3: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova je omezení u letiště na 2. kilometru. Jezdí se tam jen jedním pruhem a tvoří se kolona.
5: Evropa 2, jak je venku?
3: Dnešek je poslední mimořádně teplý den, současné horké vlny oproti včerejšku budou teploty v Čechách nepatrně nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku teploty vyšplhají opět ke 40. Odpoledne dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné, s kroupami a přívalovým deštěm. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 brzda, jsou tu Nasty, Arny a Vojtáno.

0: Ladíte Evropu 2, Brzda, Nastě, Arny, Vojtáno. Že víte, že pořád existují tu Ztráty a nálezy, že existují.
1: No jestli je na každém festiáku.
0: No a v Praze normálně jako...
1: Když zapomeneš něco v Praze.
0: Jo, někde v tramvaji, nebo tak jsou ještě jako určitý místa, kde to sbírají.
1: A to většinou děti tam jsou, ne? V tom...
0: Děti se moc nestrácejí, ale zajímavé věci se ztrácejí, teda jako třeba mačeta, ukulele, psací stroj.
2: Ale u mačety i ukulele je to dobře, když se to ztratí.
0: To jo. Ale prsní implantát.
1: Ježiš, někomu tak vypadnul, jo.
0: Normálně někdo ho ztratil.
1: To
0: a někdo,
1: si musela všimnout večer,
0: ale že někoho napadlo, ježiš, tomu bude chybět, to jí bude chybět teda pravděpodobně.
1: No jistě.
0: A odnesli to do ztrátu a nálezu. Když
1: do sprchy, tak
2: to nechceš to nastavit, abys se ztratil implantát. A jenom jeden, kdyby aspoň oba. Teďka zůstane jedna a druhá vysypaná.
1: A někdo psací stroj ještě, jo.
0: Psací stroj taky, no.
1: To je zajímavý.
2: Ztratit psací stroj, jak se to povede? No, to tam si ho jako neseš, no, to je velká věc.
0: Zapadne v tramvaji mezi sedačka.
1: No, píšeš e-mail a z ničeho nic, něco ti přijede. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. La, la, la, la, la. Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
5: Čumíš, vej?
3: Songy na přání.
6: Pro moji dcerku Mariánku.
4: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
6: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
6: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
3: Ty nejdůležitější témata celého dne.
7: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
3: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
8: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: A raz, dva, tři.
3: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz
9: 4,21 la, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
15: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Zpátky k muzice.

0: Brzda na Evropě 2, netradičně ve středu v tento čas na Stejarny Vojtánoši, mám tady takový téma. Jeden britský turista se rozhodl vyřešit ten problém, že si někdo, už jsme tady řešili, zabírá lehátka tím, že tam hodí ručník, pak tam půl dne nepřijde, jakože lehátko jeho.
1: Jasně, četl jsem to.
0: A udělal to úplně skvěle, použil jakýsi svědící prášek a ty lehátka tím posypalo. Účinek je údajně okamžitý a pak si to točil na video ty reakce a v ní se začnou okamžitě všichni mají ty lidi drbat, když na to lezou. Je to přeji úplně geniální, nikomu to neuškodí, je to jenom nějaké jako prášek.
1: Jo, jo,
0: tak geniální řešení tady toho. Píše tam, že na některý lidi si museli docela dlouho počkat, že tam byl manželský pár, který to dělal denně a pak přišel až odpoledne. Aha. A pak, že se potral smíchy. Respekt, posílám klíčenku a tohle je fakt jako super teda nápad.
1: Je to super, že to funguje okamžitě a ještě otázka, jestli natrvalo. Jestli to
0: ne, to asi ne, ale já bych taky posypal kapavkou, hajzlové dvědí.
1: Posypal? Trošku podcukrovat.
2: Pokapat.
3: Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Jsou tady fake news, Evropa 2, brzda ve středu dopoledne, pojďme do toho všechno.
1: Arny.
0: Český myslivecký svaz si natočil vlastní sitcom. To není ono, a to tam ještě jednou. Český myslivecký... Český, teď to bude volně lepší.
2: Teď je to lepší.
0: Český myslivecký svaz si natočil vlastní sitcom.
3: Teď je to ještě o kus lepší. Kamu, a ještě to posuneš, věřím, že ještě o
0: kus lepší. Zkus to říct. Vlastní sitcom.
2: Aha, vlastní sitcom. Mám.
0: Dobře. No. Český myslivecký svaz si natočil vlastní sitcom Brok za brokem.
2: Mě se tak ulevilo.
3: Dva bývalí čeští prezidenti získali prestižní ocenění. Václav Klaus dostal Pulitzera a Miloš Zeman Alzheimera.
2: Alzheimerem roku se stává. Plachetnice si udělali nový erotický časopis plný kormidel a odhalených plachet. Playboyka je v prodeji.
0: Playboyka.
4: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 8.

0: Evropa 2 je tedy polovina dnešního vysílacího slotu s brzdou, ale teď už předáváme slovo a dáme si aktuální zprávy s Káčou Říhovou.
1: Pěkné poledne, zájem českých turistů o dovolenou v Chorvatsku po několika letech opět výrazně vzrostl. Kromě Čechů zaznamenala země silný příliv návštěvníků také z Maďarska a Itálie. Tamní organizace cestovního ruchu nyní doufají, že úspěšný trend potvrdí i srpen, který tradičně patří k nejsilnějším měsícům celé letní sezóny. Po tropickém začátku srpna čeká Česko výrazná změna počasí. Meteorologové očekávají, že už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou většinou jen kolem dlouhodobého průměru. Objeví se také přehánky a místy i silné bouřky. Nejchladnější období nás pak čeká na konci prázdnin. Teď už se vydáme za Luckou.
2: V jihočeských městech a obcích se loni postavilo téměř 2000 bytů. Je to o zhruba o čtvrtinu více než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Největší intenzity bytové výstavby dosáhly v letech 2006 až 2025 rekreační oblasti Lipenska a Šumavy. Luci Hněvkovská, Evropa 2.
1: Už tento pátek vystoupí na letenské pláni čtyřnásobný držitel českého slavíka Marek Ztracený. Podle organizátorů si koncert nenechá ujít víc než 70 tisíc fanoušků. Kvůli očekávanému náporu posílí pražský dopravní podnik spoje městské hromadné dopravy a na místě budou hlídkovat desítky policistů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova je omezení u letiště na druhém kilometru. Jezdí se tam jen jedním pruhem a tvoří se kolona.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnešek je poslední mimořádně teplý den, současné horké vlny oproti včerejšku budou teploty v Čechách nepatrně nižší, hlavně na západě, kde už většinou nepřesáhnou 35 stupňů. Na ostatním území Čech ale naměříme až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku teploty vyšplhají opět ke 40. Odpoledne dorazí bouřky, výjimečně i velmi silné, s kroupami a přívalovým deštěm. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 brzda, jsou tu Nasty, Arny a Vojtáno.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví, na

0: Evropa 2, jste na vlnách Vojtána, Arneho a Nastyho.
1: To jsou naše vlny.
0: Máme podepsaný. A teďkom přichází na řadu jakoby otázka, tedy zazní otázka a posléze i odpověď. Arny, ukáž představ.
2: Víš, co jsi, když ti škube v koleni?
0: Ne.
1: Co seš?
2: Revmatik.
0: Dobrý. Co prožívá účetní po večerech, která má dlouhé nohy?
2: To může být zajímavý.
0: Co prožívá účetní s dlouhýma nohama po večerech? Vysoké náklady.
1: Vysoká nakládka.
2: Trošku za rok, ale výborně.
1: Jak se říká člověku, který vleze do pusy vykastrovaného býka a vyleze ven jeho zadkem?
0: Musí tam být ten vykastrovaný.
1: Musí být vykastrovaný ten býk, protože to je volem jdoucí.
0: Volem jdoucí, jo. Trošku zadání, ne?
2: Jako jo. Maximum muziky. Evropa 2.
3: Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
4: Když uvidíte Albert...
5: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
6: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A raz, dva, tři, 4,21.
10: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Později už tam budem?
12: Přestaň! Štěl mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
14: Datart pořádá Maxi výprodej.
15: Cože? Maxi výprodej?
14: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
15: Tak to je další level.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
17: Byli baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
18: Jděte.
19: Fun Play originál série se vrací.
10: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
19: Nová mise.
0: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
19: Nová výzva.
4: Ono se vždycky něco stane.
19: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
5: Máte chod.

0: 2,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu dvě? Brzda.
1: Brzda?
0: Nasty, Arny a Vojtáno.
1: A Vojtáno má otázku.
0: Přesně tak, já mám na vás další otázku. A teď teda byl jsem v začátku hodný a teď trošku budem ostřejší. Tak, no. Hoši, víte o něčem, co děláte, nějaká činnost, kterou děláte a víte, že by připadala v ostatním nechutná?
1: Je. Yeah.
2: No, nechutná v ostatním. Tak jsou takové činnosti, které děláme všichni, jo, jsou ostatním nechutný. Tak to jako vypustím, mělo by to být něco speciálního.
1: Já si vím, mám rád šunka, sýr, marmeláda na chlebu.
0: A tak to je...
2: A to si z toho hezky vybrusíš. To je vlastně nechutný, jako, ale tak jako
0: ale
2: čistě.
0: Ale nechutný.
2: Jako.
0: Oni napadají samozřejmě ty ostřejší věci.
2: Já třeba...
0: No, pojď.
1: No, pojď. Já tohle třeba... vypadá dobře.
0: A se těším.
1: To zní dobře.
2: Dobře, já se přiznám teda. Ale taky, ne, taky nebudu sám určitě.
1: Jenom také mezi náma, nikomu to neřeknem, neboj.
2: Já třeba, když jako... Já mám rád, když si prdnu ve vaně a pak ta bublinka praskne.
0: Fuj, proč to říkáš?
2: To byla otázka. Maximum muziky.
3: Evropa 2. Brzda. Evropa 2. Jakoby show. Žhavý novinky Evropy 2. Hůžel, Imael, Angel a Altranatej.

0: Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Přijeďte si do Špindlerova Mlýna užít báječné léto. Čekají vás výlety do krásné přírody, pěšky či na kole, adrenalinové zážitky nebo zábavné aktivity pro děti. Letní pohodovou atmosféru horského městečka doplní koncerty Špindl Unplugged každou sobotu v podvečer. Hory v létě nejsou kompromis, jsou ta nejlepší volba. Více na městošpindlerovmlin.cz.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Už máš plány na léto? Je tady jubilejní 15. ročník ČES Lipno Sport Festival. A tam musíš být. Připravili jsme skvělý program pro děti i dospělé. Čeká tě sport, zábava i koncerty známých kapel. Nenech si ujít horkou novinku v pátek 21. srpna závod Lipno Hybrid Run, který kombinuje silová cvičení a běh. Hrábneš si a odneseš vzpomínky na celý život. Rozhýbej své léto na festivalu, kam se všichni rádi vrací. Kompletní program na liprosportfestival.cz.
12: Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.
13: Ahoj, tady Veronika Arichteva. Zvu vás na zimní pohádku, kterou letos hrajem úplně naposledy. Přijďte.
14: Posledních 5 představení zimní pohádky hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 11. srpna. Generálním partnerem je skupina PPF. www.shakespeare.cz.

0: Středeční brzda končí takhle před 13. hodinou. Prohrábili jsme kytaru z toho důvodu, že tady máme našeho vášnivého motorkáře Jindru Ekla. Ahoj Jindro.
1: Zdar, kusí.
0: Tvoje helma na Arnyho obličeji se stala legendární.
1: Legendární, ano.
0: Arny si udělal fotku v helmě, vypadal...
2: Sesovalo mi to mozek.
0: Jak krevní sraženina.
2: Je z toho virál. Virážka.
0: Řešili jsme i takhle mezi sebou motorky,
1: ano,
0: a milovníky motorek.
1: Ano.
0: Nikdo z nás tří nepodlehl tomu motocyklovému životu. Já jsem chvíli skútřil,
1: ano,
0: do doby, než jsem naboural, no, pak jsem přestal skútřit, to mě přešel úsměv. Jak dlouho se věnuješ motorkám?
1: Prosím tě, to jsou dvě skupiny lidí právě, tam, co už se to stalo, a těm, co se to teprve stane.
2: To nevyslovuji, nepředbíhaj, to se nestane.
1: No.
2: Spíš mi řekni, kolik jsem na to zbalil bab, to mě zajímá.
1: No, tak jako, ale zase to dělá.
0: Jindra, a to
2: jsou
0: to
2: dvě skupiny
0: jako
2: lidí, těm, kterým už se to stalo.
1: Zná, tak které se to stane.
2: Tak Jindro, držíme palečky.
1: Ale děkuju.
2: A vlastně pošleme klíčenku až.
0: Hezkou jízdu.
3: Brzda, Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz. Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz, je jich tam fakt dost. Sparta on Fire je zpět, tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7. srpna vyplouváme z pražské náplavky na jedinečnou plavbu plnou hudby, spartianské atmosféry a nezapomenutelného večera. Těšte se na hráče Sparta Legends a skvělé DJs. Nenech si odplout spartianskou party. Vstupenky na Sparta.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne, zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací. Kvůli nedostatku tamoxifenu přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Výpadek léku, který nutně potřebují pacientky s rakovinou prsu, tak donutil ministerstvo zdravotnictví k neobvyklému kroku. Teď už se vydáme za Luckou.
2: Řidičům se od 1. září otevře první část obchvatu Sezemic. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky Spojela a Černou Zabory. Po dokončení obchvatu se na podzim tranzitní doprava přesune mimo centrum Sezemic, Počapel a Časů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: V rakouském akvaparku zachránili topícího se 4letého českého chlapečka. Zachránili ho dva návštěvníci akvaparku. Žena si všimla bezvládného těla v bazénu. Vytáhla ho a s pomocí dalšího muže dítě úspěšně resuscitovali.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezení je u Havlíčkova Brodu a už se tam tvoří kolony. Na silnici 38 směrem z Kolína za Brodem na třech místech se opravuje vozovka a jezdí se kyvadlově. A na silnici 38 pak čekejte kolonu i v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy mezi Štoky a sjezdem na D1 řídí dopravu semafory.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je poslední den s extrémními teplotami. Na Moravě bude opět až 40 stupňů, v Čechách maximálně 37. K tomu se ale odpoledne místy přidají bouřky, které mohou být i velmi intenzivní. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
0: Tak pěkný odpoledne, posloucháte Evropu 2, za chvíli tedy další maximum muziky, mám pro vás skvělý témata dneska, tak vydržte, za chvíli se na to pustíme, jsme Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Znáte určitě to, jak třeba někdy vám může pomoct, když si nahradíte to, co zrovna chybí, nějakou jakoby náhražkou. Třeba, jo, teď jsou obrovský vedra a tak dále a stačí jenom prostě, když máte tu výhodu, máte třeba zahradu, tak se někde tam nechat jenom rozprašovat a už jenom pro tu psychiku ten bílý šum a celkově vůbec zvuk té vody, ten mozek nebo podrážděnou nervovou soustavu, která je samozřejmě podrážděná tím extrémním třeba vedrem, tak dokáže docela zásadně zajímavě sklidnit. Říkal jsem si, že by se to dalo teoreticky překlopit i třeba na jinou věc, kterou jsem viděl na internetu. Konkrétně jeden týpek, který vlastně cestuje po světě a přinášel velmi zajímavý fakta. Říká si Snyd, S-N-Y-D-E. Tak když si dáte Snyd Explores, jako Snyd objevuje, tak doletíte na stránku tady toho cestovatele, který právě teď byl na takové cestě za nejlevnějším benzínem a naftou. A dal tedy dohromady nějakou jako trojici států, kde to je úplně nejlevnější, na druhém místě mimochodem je Irán a na prvním místě je Libie, ve který on právě byl. A tankoval tam benzín, který tedy litr v přepočtu na naše české koruny stojí 40 haléřů, takže za 50 litrovou nádrž byste tam natankovali za 18 korun. Jo. Tak jsem si říkal, kdyby náhodou jste prostě měli jako problémy usnout z toho, že tady jak jsou takhle vysoké ceny, že jak je strašně draho, tak můžete se podívat na videa od Snyda. To je prostě balzám, koukat se na to, jak tankuje, jo. Jak prostě to nic nestojí. Jo. Třeba to na vás fungovat nebude, jo. To samozřejmě jaký možný. Aspoň se podíváte trošku do jiných krajin. Zajímavých jako krajin. Vůbec jako klobouk dolů, že týpek měl tu odvahu tam prostě jet a něco tam natáčet.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: a K-Klasik zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows what

0: Posloucháte Evropu 2, Doral track Medusa od The Silver Spoons. Takový archetypální název, že? Příběhu, který je velmi, velmi zajímavý. Podobně archetypální by se mohl stát tenhle ten rok. Rok podle Číňanů tedy ohnivého koně. Mimo jiné tedy za 5 měsíců je rok 2027. Takže kůň běží velmi rychle, zároveň je ohnivý. Teď jsem koukal na to, jak vypadají řeky v České republice. No, velmi zajímavý, ne? Rok ohnivého koně. Naštěstí ten příští tedy bude měnit element, tak snad změní tedy skutečně povahu té reality, která bude. No. Teď je, pochopitelně to není o tom, že to takhle je, jo. Je to jenom jako zajímavá schoda, jo. Jestli případně vás třeba vůbec nezajímá, jak to mají Číně hození, tak jako úplně v pořádku, jo. Ale je to stále jistě určitě jako starý systém po mnoho tisíc let, který velmi evidentně jako dobře sedí vždycky i na to dění a tak dále. Spousta věcí se dala do pohybu, velmi zásadně, no, ten rok ohnivého koně tedy má být o těch velkých, jakoby velkých změnách, o urychlení případných věcí, které se dlouho neměnily. No, tak možná naštěstí tedy za těch 5 měsíců už bude konec tohohle roku.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Pozor! Ikonický

0: Mašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
3: Maximum tvý muziky.

španělská Ceuta, tam seděli poslední tedy dny, nebo týden, opravdu veliký věci. Koukal jsem na CNN Prima News, na jeden článek, který tedy cituje jednu německou političku, která tedy říkala, Španělsko v tom nemůžeme nechat, máme povinnost přijmout ty, kteří hledají ochranu. Prohlásila k migrační krizi v Ceutě a německá politička za Die Linke Klára Bingerová, podle deníku Bild tedy. Je to velmi, velmi zajímavé, jak samozřejmě každý z nás může trošku jinak vnímat vlastně realitu jako takovou. Ono údajně z těch 50 tisíc migrantů, kteří se měli vracet zpátky tedy do Maroka, tak samozřejmě se údajně nevrátili jako všichni, což je vždycky tak, že samozřejmě nějací jako zůstanou i nadále. A tady jsme právě potom u toho i vnímání reality, jo? Že vlastně co člověk vnímá jako potřebu ochrany. No, když se člověk podívá na ty 20, 25letý kluky, 30letý, oblečený, s iPhonama v kapse, jo, jako jestli vlastně tam je hledání ochrany nutně, jestli to paní Klára Bingerová nepochopila nějak trošku špatně, protože kdyby se paní Klára podívala třeba na ty videa, kde je vidět samozřejmě mnoho a mnoho lidí, tak by třeba zjistila, že vlastně možná je tam skutečně minimum jedinců, kteří hledají konkrétně ochranu. Je to samozřejmě úhel pohledu. Evropa 2.

0: Druhá hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2, pojďme na aktuální zprávy.
1: Hezké odpoledne. Mnoho uživatelů aplikace WhatsApp zažilo tento týden šok, když po spuštění aplikace zjistili, že jejich účty jsou zablokované. Hromadné zablokování účtů způsobil chybný bezpečnostní algoritmus společnosti Meta, který automaticky vyhodnotil tisíce legitimních uživatelů jako rozesílatele spamu. Po tropickém začátku srpna čeká Česko výrazná změna počasí. Meteorologové očekávají, že už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou většinou jen kolem dlouhodobého průměru. Objeví se také přehánky a místy silné bouřky. Nejchladnější období nás pak čeká na konci prázdnin. Teď se vydáme za Luckou.
2: Mělník zvažuje stavbu základní školy, která by reagovala na budoucí rozvoj města i okolních obcí. Vedení města bude v nejbližší době jednat například o zpracování studie. O případném projektu rozhodne až zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb. V současné době podle starosty kapacity mělnických škol stačí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Zájem českých turistů o dovolenou v Chorvatsku po několika letech opět výrazně vzrostl. Kromě Čechů zaznamenala země silný příliv návštěvníků také z Maďarska a Itálie. Tamní organizace cestovního ruchu nyní doufají, že úspěšný trend potvrdí i srpen, který tradičně patří k nejsilnějším měsícům celé letní sezóny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Omezení je u Havlíčkova Brodu a už se tam tvoří kolony. Na silnici 38 směrem z Kolína za Brodem na třech místech se opravuje vozovka a jezdí se kyvadlově. A na silnici 38 pak čekejte kolonu i v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy mezi Štoky a sjezdem na D1 řídí dopravu semafory.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je poslední den s extrémními teplotami. Na Moravě bude opět až 40 stupňů, v Čechách maximálně 37. K tomu se ale odpoledne místy přidají bouřky, které mohou být i velmi intenzivní. Tak to byly zprávy, po nich pokračuje na Evropě 2 Jindra Ekl.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se.
0: Tak máme po zprávách. Za chvíli se podíváme na takový velmi zajímavý téma, který se týká zdraví. Prostě teďkon jede hodně ten biohacking a podobně. Jestli tohle vás zajímá, držte vlnu. Jsme Evropa 2.

0: Evropu 2 a teď se podíváme na takový zajímavý termín, který se pojí se zdravím, s fyzickou kondicí, kdo třeba holduje biohackingu a starání se o svůj well-being, jak už tedy psychický, tak fyzický, tak tohle bude zásadní téma. Říká se tomu takzvaný kortizolový břicho. Slyšeli jste o tom někdy? Dřív se tomu říkalo možná pivní, ne? Třeba jakoby mozol nebo něco podobného. Totiž kortizol, stresový hormon, který tedy jsme schopni všichni vytvářet a bohužel ho teda ve velký míře vytváříme díky mnoha věcem a díky tempu dnešní doby. Dřív to bylo tak, že kortizol samozřejmě velmi rychle tak nějak jakoby vystoupal v rámci organismu a pak většinou měl tendenci rychle jakoby zase klesnout zpátky a vše bylo v normálu. Nicméně taky ten chronický stres je právě největším problémem, protože tím, že kortizol třeba, dejme tomu, ovlivňuje činnost imunitního systému, jo, směrem, že dává to volume jakoby doleva, to znamená, že vlastně utlumuje funkci imunity jako takový, tak samozřejmě to tělo je potom náchylnější a tak dále, k těm nemocem a infekcím a podobně, jo, neřeší záněty v sobě a tak dále. Nicméně, co je ještě vlastně zajímavější, je takový jako zjištění nebo série zjištění, které vlastně ukazují, že vysoká hladina kortizolu v krvi dlouhodobě tedy způsobuje takzvaný preferenční ukládání tuku, to znamená ukládání toho viscerálního tuku ve dutině břišní kolem orgánů. Pak samozřejmě je taky zvýšená chuť k jídlu, výkyvy inzulínu, zadržování vody, nadýmání a tak dále. Takže to je docela jako velmi vlastně zajímavá věc, kdy si hodně lidí myslelo, že když je člověk jako ve stresu, v nervech a podobně, tak je strašně hubený a podobně. Ale vlastně opak může být celkem pravdou. Jo? Není to samozřejmě ve 100%. Mrkněte se klidně na tady ten fenomén kortizol belly nebo kortizolové břicho. To fakt velmi zajímavý zjištění tedy moderní vědy.
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Máte chuť na ledový hit?
6: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
7: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
6: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
8: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: 15,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Máme chuť vůbec se bavit v takovémhle obrovském vedru o sportu? Je hromada lidí, kteří teda se nenechají odradit jako v rámci sportovních aktivit i v takovémhle vedru, což samozřejmě klobouk dolů a respekt. Můžeme se tedy bavit o běhání, co vy na to? Je takový jeden člověk, který je velkou anomálií, ale jistě nedá se to brát jako berná mince celkově. Jo. Je to takový ten čínský maratonec, jak u toho kouří nové cigára. A nevím, jestli jste to někdy viděli. A je fakt jako dobrý. No, tak to je asi nějaká výjimka, která potvrzuje pravidlo, že by nebylo asi ideální úplně kouřit cigára při maratonech. Nicméně, pak mám někoho zase z druhé strany planety, konkrétně z Ameriky. Ten týpek je velmi, velmi známý jako hybridní atlet, takový dneska jako velmi moderní slovní spojení. Jmenuje se Truett Haynes. Klidně se na něj podívejte. Je to velmi, velmi inspirativní týpek, mimo jiné. On běhá samozřejmě nejen maratony, ale všechny ty extrémní, třeba vytrvalostní běhy a tak dále. Má za sebou tedy velmi zajímavý i časy, jo, kdy prostě doběhl třeba maraton, Austin maraton, za čas 2.42, jo, což je neuvěřitelný. Jakoby pro kontext, jako dostat se pod 3 hodiny v lehkém běžeckém oblečení je pro většinu i trénovaných jako běžců, ne úplně profíků, celoživotní cíl, jo. Tenhle ten týpek to zvládl za zásadně menší čas. A pozor, je tam právě taková jedna věc, on chce ukazovat těma svýma vlastně věcma, který jako je schopen docílit, jako tak ukazovat to, že vlastně nemusí být nutně třeba člověk výkonný v běhání a mít postavu prostě jako ty africký běžci, jo, tenhle týpek je jako velmi zásadně nařáchlej. A pak taky ukazuje to, že vlastně nemusí nutně být ani nějaká super jako extra výbava, jo. Mimochodem Truett Haynes je známý tím, že běhá v džínech. Normálně v klasických džínech běhá frajer maratony. To bychom se klidně mohli dostat i k té fascinující dívce, Lorena se jmenuje. Je o ní i dokument na Netflixu. Ona je z toho mexického kmene Rarámuri, což je vlastně indiánský kmen. Oni už po tisíciletí prakticky jako běhají a běhali. A ona běhá normálně v kožených sandálech a v sukni. V tom tradičním jakoby kroji prakticky, jo. A teď předbíhá samozřejmě ty profi maratonský prostě běžkyně a tak dále. Jo, je to zajímavý, když se člověk najde svoji vlastní cestu v něčem, co jako má rád a funguje mu to. Ten nádherný pohled. Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jindry Ekla. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Výhry. Slevy. Zábava.
2: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
3: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
2: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
3: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
2: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, tohle byl Joe, tedy z Stranger Things. Se mu povedla takováhle písnička pěkná.
1: Pěkný,
0: vejď, Zorko.
1: Pěkný.
0: Vítám tě samozřejmě tady.
1: Děkuju.
0: Milkujem týpek, člověče, je to zajímavý v tom, že on jak vlastně jako není úplně super profi zpěvák.
1: Mm-hmm.
0: Tak teď jsem koukal na nějaký prostřih, jak vlastně on to furt zpívá líp a líp, až už to vlastně zní jako ten originál.
1: Takže trénink dělá mistra.
0: No,
1: prostě
0: právě.
1: Zpíváš falešně tak dlouho, až se z tebe stane opravdu zpěvák.
0: Právě, to je zajímavý, vej. Hele,
1: dobrý.
0: Teď se tě zeptám ještě prosím tě na jednu věc, jen tak rychlosti. Viděla jsi někdy v životě vietnamskýho jakoby třeba občana jako bezdomovce?
1: Ne.
0: To je vej, zajímavý.
1: Neviděla.
0: Nikdy, já taky ne, protože oni jsou pracovitý samozřejmě. Mm. Zdravíme do všech večerek, který nás poslouchají třeba.
1: No
0: jasně. Fakt jako, že extrémně pracovitý. Kdo by si to dal prostě sedět někde do 10 třeba do večera?
1: No že? Jo, ale to je, já jsem zase nebyla třeba přímo ve Vietnamu. Jestli
0: ne, myslím
1: tam,
0: tady
1: no
0: právě.
1: Já to chápu, že tady, ale tady je vlastně furt, jako jsou v menšině ty Vietnamci,
0: asi jo, no jasně.
1: Ale jestli ve Vietnamu jo. Je vietnamský bezdomovec.
0: Ale tam jsou to, jsem slyšel takový, asi jo, asi bude.
1: Tam to
0: jo.
1: Asi bude,
0: slyšel jsem příběhy, tak pozor, tam třeba ve Vietnamu, já nevím, když máš rodinu v nemocnici, tak to není tak, že jako tam budou mamince dávat jídlo každý den. Ne, toho musíš nosit ty, jinak by ta maminka jako pošla.
1: Ježiš, to
0: a takovýhle věc, takovýhle bomby.
1: Věci,
0: takže mám taky nějaký kámoši Vietnamce, že mi to vypráví.
1: Jsme se dostali teda do tématu.
0: No počkej, ale já jsem se ptal proto, protože jsem někdo koukal na sociálních sítích, jeden týpek prostě, který dělá nějaký content,
1: ano.
0: Točí různě lidi, dělá s nima rozhovory. Tak právě narazil, evidentně, na prvního vietnamského bezdomovce.
1: V Čechách.
0: A počkej, byl strašně roztomilej týpek. Víš, jakože tady ten frér mu dal nomé 2 kila.
1: No a jaký je jeho příběh, víme? Jakože večerka neprosperovala třeba, tak to zavřel, nebo...
0: Právě, že ho úplně jako neznáme. On to bylo takový, že by to připadalo vlastně jako zvláštní. No, on byl prostě jak u silnice jenom to, ale bylo to jako legrační, jak to bylo, kdyby si dala třeba peníze jakýmu buddhistickému mnichovi.
1: Mm.
0: Víš, byl to jako hrozně hezký moment, nahraný to stále jestli nebylo.
1: No jasně, no.
0: Tak jsem vlastně byl paradoxně rád, jaký vibe prostě z tohohle vietnamského bezdomovce jako šel. Bylo to
1: to potěšilo.
0: Mě to vlastně potěšilo. Co
1: jako máš
0: strašně
1: radost,
0: říct, že?
1: Jako máš radost ze zajímavých věcí, ale po... ale v pohodě.
0: Ale
1: každý mu dělá radost něco jiného, tebe potěšilo
0: jo.
1: To, že Vietnamec je prostě na mizině.
0: Ale
1: že...
0: no, ale s takovouhle energií.
1: Byl šťastný prostě.
0: Byl šťastný a myslím si, že s takovouhle energií dlouho bezdomovcem nemůže zůstat.
1: No, tak to
0: se prostě nesnoubí.
1: No tak to bychom se mohli tady dostávat do témat, proč bezdomovci jsou šťastní jako bezdomovci, že jo? Většina těch lidí, kterým se lidi snažili pomoct, aby je začlenili zpátky do toho normálního, že oni
0: nechtějí.
1: Oni jsou zvyklí, prostě jim to vyhovuje kolikrát.
0: Oni se vrátí zpátky. To byl jak ten popelář v Británii, jak vyhrál ten obří jackpot.
1: No,
0: a za 6 let byl zase zpátky popeláře.
1: No to víš, že jo.
0: Prostě. Ale vidíš, to takovýhle deep konverzace.
1: To je hodně deep, ale už. To už je i na mě dost deep. Maximum muziky. Evropa 2.

0: odpolední show Evropa 2 15.02, to znamená jediné čerstvé zprávy nám servíruje Káťa Říhová, pojďme na ně.
1: Krásné odpoledne, rekordní vedra napříč celou Evropou mění nákupní chování. Jak píše web TNCZ, v Česku raketově stoupl prodej parfémů, hlavně těch pánských. Jak řekl šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu, o zhruba 15% rostou prodeje vůní a toaletních vod. Podle webu mají Češi nakupovat vůně dokonce nejvíc v celé Evropě. 13-letý chlapec zemřel v Thajsku poté, co plaval poblíž pláže a zaútočila na něj prudce jedovatá medúza čtyřhranka Frekrova, zvaná také jako mořská vosa. Hoch byl v tu chvíli asi 10 metrů od břehu. V daném místě se objevuje tato medúza zpravidla až v listopadu. Její přítomnost u pláže už v srpnu byla proto velmi neobvyklá. Teď má slovo Lucka.
2: V Česku může být o turistický cíl méně. Zakázat lidem vstup na oblíbený vrch Stohánek ze zbytky hradu, který je nedaleko Ralska na Českolipsku, navrhuje Agentura ochrany a přírody České republiky. Hlavním důvodem jsou neukáznění turisté. Vyplývá to z podkladů návrhu na vydání zákazu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Zájem o ubytování na vysokoškolských kolejích letos výrazně roste a na řadě univerzit už jsou kapacity pro nadcházející akademický rok vyčerpané. Studenti z Univerzity Karlovy nebo Univerzity Palackého v Olomouci se tak musí spolehnout už jen na uvolněná místa ze stornovaných rezervací.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Silnice 34 je ucpaná na cestě z Humpolce do Pelhřimova za Komorovicemi, je tam omezení. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova se pracuje u letiště, na druhém kilometru jezdí se jen jedním pruhem a tvoří se fronta.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes je poslední den s extrémními teplotami. Na Moravě bude opět až 40 stupňů, v Čechách maximálně 37. K tomu se ale odpoledne místy přidají bouřky, které mohou být i velmi intenzivní. Tak to byly zprávy. Po nich už má na Evropě 2 slovo Zorka Hejdová.
0: Já jsem si řekla, že vás dneska potěším, začnu něčím pozitivním, co potěší zejména ty, kteří nesnáší pohyb všeho druhu. Tak buďte se mnou na Evropě 2.

0: Kdo by ji nepoznal? Adele, Féteru Evropy 2, středeční odpolední show v čase 15 hodin 18 minut k tomu. A jak jsem avizovala, já jsem si říkala, že začneme dneska odlehčeně něčím příjemným, co vás navíc ještě může jako dost zásadně potěšit, protože se to týká pohybu a zároveň prodloužení našeho života. Mám tady totiž výsledky výzkumu, který skutečně to je jako blaho na duši pro spoustu z vás, kteří neradi sportujete a přesto byste rádi dělali něco pro svoje zdraví. Oni samozřejmě výsledky těchto různých výzkumů se liší, je spoustu různých studií, které vám říkají, kolik hodin nebo minut denně, potažmo týdně, potažmo ročně byste měli věnovat aktivitě nebo nějakému jako sportovnímu výkonu. A tohle je právě to nejvíc mírumilovné, co z toho zatím zešlo. Ty výsledky u těch výzkumů se taky liší, protože některý se spolíhají na sebehodnocení těch účastníků toho výzkumu. Nicméně ty novější metody samozřejmě využívají nositelnou elektroniku, jako jsou různé jako hodinky, že jo, chytrý přístroj, který nám měří nějakou jako sportovní aktivitu. A teď už k věci, jo. K věci. Důležitý je, že se zjistilo, že pokud chcete až o 30% snížit pravděpodobnost úmrtí, jo, tak poslouchejte dobře, stačí vám pouhé 4,4 minuty denně. Opravdu, to tady píšou, že 4,4 minuty denně je ten čas, který byste měli jako věnovat nějaký intenzivní zátěži, což se dá, jak tady hezky podotýkají, zvládnout vlastně i běžnýma situacema, který člověk zažívá. Ať už je to nějaký jako sprintování za autobusem, který dobíháte, nebo výstup do schodu s těžkým nákupem. Když to trvá 4,4 minuty, už tento minimální pohyb přes den vám zaručuje prý 30% snížení pravděpodobnosti úmrtí. No a pokud byste navíc chtěli tuto prevenci praktikovat společně, já si tak říkám 44 minutky, hele, hezký, takový pěkný program na večer by mě napadnul v tom páru, jo. Jak toho docílit? No prostě to o 2 minuty prodloužíte oproti standardu a jste tam. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaš se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Máte chuť na ledový hit?
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.

0: a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem?
10: Přestaň, štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
13: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
14: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů kteří cestovali s ním.
15: Najděte.
16: Pan Play originál série se vrací.
17: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
16: Nová mise.
18: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
16: Nová výzva.
19: Ono se vždycky něco stane.
16: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.
8: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
9: Tohle je boží.
8: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
9: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
8: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
7: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Sam Smith, Féteru Evropy 2 v rámci odpolední show. Je středa 5. srpna a téma, který prostě pořád rezonuje, je vedro. Ostatně myslím, že to bude téma, který probereme dneska i s Tomášovou mámou, protože tak nějak od pondělka vlastně se nebavíme víceméně o ničem jiným. A já si myslím, že to je vděčné téma, protože to řeší každý z nás. Já tady zrovna otevřela článek o dalším teplotním rekordu, který padnul v České republice. Ostatně prostě je to tak, že se nacházíme v době, kdy rekord, který třeba byl včera, už dneska neplatí, protože dneska padnul nový rekord. Nepamatuju si, kdy jsme tohle v Česku zažili. Je to opravdu něco neuvěřitelného, ale už třetí den po sobě dokonce padla rekordní teplota pro oblast Moravy a Slezska. Ve středu, tedy dneska, před 14:00 naměřili, přátelé, 41 stupňů, což je o desetinu víc, než bylo včera. Ta Morava, to je hic jak blázen. Někdy jsem četla takovou výstižnou glosu, že na druhou stranu my Češi máme to počasí jako takový vděčný téma ke konverzaci a k takovému tomu jako non-stop rencání. Čímž to nechci zlehčovat, protože samozřejmě ty vedra mají, nesou sebou jako nesmírně úskalí, víme o tom všichni, staří lidé, děti, zvířata, musíme hodně pít, dodržovat nějaký pravidla. Teď ty města naše na to nejsou taky uspůsobený. Málo pítek, málo stínu, málo stromů. Hele, těch témat by bylo jako ranec. Ale právě někde jsem četla glosu, která se věnuje tomu, že v České republice už dávno neplatí, že bychom měli 4 roční období, máme už jenom 2. Jedno trvá 10 měsíců, to je zima a hnusně, a 2 měsíce vedro napadnutí. Tak teď si užíváme to druhý. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Letos letí destinace Westfield Chodov. Objev nejnovější kolekce značek Zara, Reserved, Nike, Mojito nebo Lindex a nabídku více než 300 obchodů a restaurací. Osvěž si svůj šatník a užij si letní den plný inspirace. Westfield Chodov, tvoje letní destinace. Více na westfieldchodov.com.
5: Pořádný chlap potřebuje pořádné auto. Ford Ranger Raptor máme skladem a ihned k odběru. Výkonný benzínový 3-litrový V6 nebo poslední legendární 2-litrový diesel. Už od 1 750 000 korun, včetně DPH. Úvěr i operativní leasing zařídíme na míru. Auto Winkler Písek. Tam Fordy prostě umí. A z Prahy jste u nás za chvilku. Více na autowinkler.cz.
0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
6: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2. Sparta on fire je zpět. Tentokrát ve speciální Boat Edition. Už 7.

0: Spartianskou party. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec. Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Je středa, Tomášovi máme je třeba. Jak se má Tomáš, to zatím nevíme. On normálně vůbec nedává o sobě vědět, přátelé. Teda aspoň ne mě, tak zjistíme, jestli o něm má nějaký zprávy jeho máma a jak se taky má. Pojďme vytáčet.
1: Ano.
0: No dobrý den.
1: Ahoj, já jsem chcípla, hele, co ty?
0: No já jsem docela naživu. Co cítím teda? Co vám je?
1: Je mi prostě hrozný vedro, já mám pocit, já už nemůžu ani mrkat, já mám pocit, že se mě pálí i oči.
0: No tak vedro
1: já
0: je,
1: no. Já jsem musela něco nalej, protože tuhle, v tomhle horku, v tomhle vedru se nedá ani nic jiného dělat.
0: A tak to je dobře, že dodržujete pitný režim a že pijete dost vody, tak to se radí samozřejmě.
1: Já jsem si nalila víno.
0: Jo takhle.
1: Po vodě.
0: Ježiš maminko, tak to všichni víme, že ve vedru se přece alkohol pít nesmí, to je pomalej zabiják, to vás zničí.
1: Jako to víno, jo?
0: No jasně.
1: Prosím tě, zabíjí, jak pomalu zabíjí?
0: No je to, říká se pomalý zabiják, že to zabíjí pomalu, postupně. A teď vychlastáte každý den?
1: No jo, no, tak já mám času dost, no. Co ti za to mám říct?
0: Jo. No, tak já už jsem udělala tady v rámci prevence, jsem udělala své maximum. No a řekněte mi...
1: No, co jste chtěla?
0: No, mě zajímá, jestli víme něco o Tomášovi, to je celý.
1: Jo, vím, má se dobře, když už přijede v pátek, tak to tam zvládni teďko, něco si tam nějakou, hele, musíš na to jít šikovně, musíš pouštět nějaký dlouhý písničky, třeba Michael Jackson, který má 15 minutovky.
0: Jo, máme tady i 7 minutovky, tak to je dobrá rada.
1: No, hele, když tam pustíš 5-6, tak půjde za chvíli domů.
0: A vy jste si vždycky uměla poradit, aby to v práci utíkalo. Tak...
1: No, ale rozumě jako spodní prádlo. Každý ví, že ho máš, ale ne každý mu ho ukazuješ.
0: To... No. Tak se mějte krásně a děkuji za užitečné rady. Zítra volám.
1: No, ahoj, čau.
0: Naschle.
1: Ahoj.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Výhry.
4: Slevy.
3: Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
7: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
8: Musíš.
2: A pohledů do zákulisí vysílání.
8: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 000 lidí to ví.
9: To je moje show.
2: Dej taky follow E2CZ.
10: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Vždycky to byla moje show.
12: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještěd extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400, 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400. Každé úterý a neděli v 8 večer.
9: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
9: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropě 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: jsme na ně. Pěkné odpoledne. V rakouském akvaparku zachránili topícího se 4letého českého chlapečka. Zachránili ho dva návštěvníci v hornorakouském městečku Bad Schallerberg. Žena si všimla bezvládného těla v bazénu, vytáhla ho a s pomocí dalšího muže dítě úspěšně resuscitovali. Už tento pátek vystoupí na letenské pláni čtyřnásobný držitel českého slavíka Marek Ztracený. Podle organizátorů si koncert nenechá ujít víc než 70 tisíc fanoušků. Kvůli očekávanému náporu posílí pražský dopravní podnik spoje městské hromadné dopravy a na místě budou hlídkovat desítky policistů. Teď už má slovo Lucka.
1: Na Chrudimsku řeší nedostatek doktorů, a to z různých oborů. Na jejich přilákání do regionu pracují města i kraj. Lékařům nabízí dotace, například Hlinsko se takto snaží získat dětské doktory. S Chrudimi zase píšou na zdravotní pojišťovny s žádostí o uzavření smluv. Samotné hejtmanství pak praktickým lékařům a zubařům nabízalo až 900 tisíc, pokud si v kraji otevřou ordinaci. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Orlická přehrada během posledního týdne přišla o další metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy a později také na Labi.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Silnice 34 je ucpaná na cestě z Humpolce do Pelhřimova za Komorovicemi, je tam omezení. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova se pracuje u letiště. Na druhém kilometru jezdí se jen jedním pruhem a tvoří se fronta.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes je poslední den s extrémními teplotami. Na Moravě bude opět až 40 stupňů, v Čechách maximálně 37. K tomu se ale odpoledne místy přidají bouřky, které mohou být i velmi intenzivní. Tak to byly zprávy, po nich už má na Evropě 2 slovo Zorka Hejdová.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál.

my si dáme třeba kuriózní ztráty a nálezy, ale mám tady jednu zajímavost týkající se Leonarda DiCapria. Tak buďte se mnou a hezkou středu na Evropě 2.

0: Já je prostě miluju. Imagine Dragons, jejich Sharks, posloucháte středeční Evropu 2 a jak jsem slibovala, dáme si téma z řady těch kurióznějších. A to jsou ztráty a nálezy. Je to tak, přátelé, když se uzavírá první pololetí roku, což už se stalo, tak hlavní město Praha vždycky vydává jakýsi seznam věcí, které lidé nejčastěji v našem hlavním městě zapomínají a které se vlastně jakoby dostali do sekce ztráty a nálezy. Za první pololetí letošního roku, tedy ke 30. červnu, magistrát hlavního města Prahy evidoval 3060 přijatých předmětů. Ale poslouchejte, jo. Já tohle rubriku miluju, my to vlastně řešíme každý rok, co se jako našlo v Praze různě tak jako ležet. Samozřejmě nejčastěji se prý věci ztrácí v prostředcích městské hromadné dopravy, tak to je jasný, v MHDčku asi každý z nás někdy něco zapomněl nebo ztratil. Jedná se většinou o tašky, klíče, klíčenky, různý peněženky, sluchátka, mobilní telefony. Nicméně mě samozřejmě zajímají spíš ty kuriozity, co se tak jako objevilo za poslední půl rok. Je tam, poslouchejte dobře, paddleboard. Což jako si umím představit, že teda jdete s tím obřím nafouknutým paddleboardem do tramvaje a necháte ho tam teda asi stát, zapomenete, nikdo vás neupozorní. Je to jako, chce to hodně fantazie tahle situace, ale stane se. To stejný psací stroj třeba zapomenout takhle v autobusu, to se taky nepoštěstí jen tak někomu. Dál je tam třeba krmivo pro králíka, fritéza, ukulele, mačeta, která mě teda lehce vyděsila. Jestli někdo do MHDčka chodí s mačetou, tak opravdu já preferuju osobní vůz. Zubní otisk a to, co jako v té hitparádě pro mě osobně na prvním místě, je prsní implantát. Skutečně někomu se ztratil prsní implantát, je teda umístěn na magistrátu. Já si říkám, co se vám tak jako musí stát, že prostě se tohle vytratí. Moje fantazie se snažila vykumulovat nějaký příběh. Já sama mám prsní implantáty, nikdy se mi nestalo, že bych jen tak nějaké jako vytratila, že by mi vypad z těla, nebo já nevím. Ale každopádně, jestli jste třeba ztratili z tašky prso, tak jak říkám, je umístěno na magistrátu hlavního města. Stále ho tam najdete a máte lhůtu na vyzvednutí. Držím palce, tohle někomu může přece chybět.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Máte chuť na ledový hit? Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
6: Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
7: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
11: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
12: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
18: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Hrajte s námi o peníze a super ceny za víc jak 110 000 korun. Kromě hotovosti si vyluštěte chytrý telefon, kuchyňský robot nebo dobroty pro domácí mazlíčky. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Milanem Hajnem, tipy na výlety a další čtení. Navíc časopis pro milovníky vaření. 32 stran receptů na ovocné moučníky a houbové speciality. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
19: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
20: Najděte.
21: Fun Play originál série se vrací.
22: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
21: Nová mise.
23: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
21: Nová výzva.
24: U nás se vždycky něco stane.
21: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play. Zpátky k muzice.

0: Krátce po půl páté máte v uších stále Evropu 2. Já jsem slibovala, že se budeme bavit o Leonardovi DiCapriovi, protože spousta nejenom žen samozřejmě k němu chová velký obdiv, já jsem jedna z nich. A skutečně Leonardo DiCaprio se připisuje další zásluhy. Není žádný tajemství, možná sledujete jeho Instagramový účet, že on je velmi aktivní a zapálený pro pomoc vůbec jako naší planetě, přírodě, bojuje v rámci klimatické krize, že jo, šíří ohromnou osvětu celosvětově, v podstatě je to takový největší nepřítel macinky, protože dělá všechno pro to, využívá své slávy natolik, aby šířil skutečně osvětu ohledně jako různé problematiky. Ale tomu nestačilo. A tak spojil síly s Jeffem Bezosem a jeho manželkou Lauren. A společně, přátelé, to je nová informace, založili fond o částce 200 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba přes 4 miliardy korun, který se věnuje obnově ohrožených druhů. Je to skutečně jako nezisková organizace, která, na kterou on, jak říká sám svými slovy, velmi hrdý. Má zachránit několikero, snad přes 100 různých ohrožených druhů, kterým hrozí vyhnutí. Je mezi nimi třeba, kdyby vás to jako zajímalo, mám tady určitě mezi posluchači některý biology, nosorožec sumaterský z Indonésie, pak indry z Madagaskaru, nejtěžší papoušek světa je mezi nimi, kakapo z Nového Zélandu a spousta dalších druhů, který jsou skutečně na hranici vymření, tak Leonardo a Jeff Bezos a jeho manželka se pokusí minimálně zachránit díky této organizaci. No já už vlastně nevím, jako co by tento člověk měl udělat, aby byl ještě dokonalejší. Jo, prostě Leonardo už neví, co by. Já si říkám, že musí mít něco prostě špatného. Určitě třeba neumí vařit a po ránu bude strašně nepříjemný. Jsem o tom přesvědčena.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
0: Maximum tvý muziky.
2: Evropa 2.
0: Evropa 2. Evropa 2.

0: Lina Caro a Hany, posloucháte odpolední show a Evropu 2 a vzhledem k tomu, že letní měsíce jsou plný svadeb, samozřejmě logicky spousta párů si zvolí tohle krásné slunečné období, jako ten ideální čas na to, aby si řekli své ano, tak si pojďme dát tematicky jeden pár ze západního Německa, kterýmu se stalo něco, co podle mě nemá konkurenci, je to naprosto neuvěřitelný a píšou o tom aktuálně média po celém světě. Totiž snoubenci v Německu stihli během pouhých 90 minut svatbu i narození dítěte. Masakr. Jestli si říkáte, jak to dokázali jednoduše. Měli totiž 3 týdny do termínu porodu a řekli si, že v podstatě není na co čekat, že by rádi ještě před tím, než přijde na svět jejich první dítě, měli stejné příjmení a byli oficiálně svoji, takže se uspořádala svatba, protože se nevěsta cítila jako velmi dobře i k tomu pokročilému stádiu těhotenství. Nicméně už prý v den, kdy přišel ten sňatek, samozřejmě každá nevěsta to zná, je to prostě nervově jako nervový vypětí, že jo? Jste nervózní, je to trošku stres, i když je to krásný, tak pocitovala, že se jako necítí úplně v kondici. Při obřadě už jako cítila, že asi opravdu to není dobrý. To znamená, jakmile si řekla se svým mužem, novomanželem, teda ano, tak už ji vezli ošetřovatelé do porodnice a skutečně v svatebních šatech ji umístili rovnou na porodní sál, kde to vzalo jako velký obrátky a porodila de facto hned. To znamená, už nedošlo ani na svatební dort. Svatební dort jí skutečně rodina vezla do té porodnice a rozkrojili si ho na oslavu toho, že teda se narodil jejich syn. 90 minut, přátelé. Jo, já si říkám, co tak člověk jako v tomhle ten život fascinující, co člověk stihne za 90 minut. Já třeba jenom cestu z rádia domů, hodina a půl, přesně takovýhle úsek mi to zabere a někdo porodí, ještě se vezme. No tak posíláme gratulaci do západního Německa. Evropa 2.
1: Když si představíte dokonale vybavené GLC od Mercedes-Benz, napadne vás třeba navigace MBUX, světlomety Digital Light, elektrická sedadla nebo sada bezpečnostních asistentů. To vše získáte v edici k výročí 140 let inovací za 1 320 000 korun, včetně DPH. Více na mercedes-benz.cz.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmu o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
2: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
4: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
2: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
5: Evropa 2.
2: Maximum tví.

0: Středa, 17. hodina na vteřinu přesně a Káťa Říhová s dalšími aktuálními zprávami. Tak krásné odpoledne s Evropou 2.
1: Pěkné odpoledne. Kvůli nedostatku tamoxifenu přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Výpadek léku, který nutně potřebují pacientky s rakovinou prsu, tak donutil ministerstvo zdravotnictví k neobvyklému kroku. Po tropickém začátku srpna čeká Česko výrazná změna počasí. Meteorologové očekávají, že už o víkendu teploty citelně klesnou a během dalších týdnů zůstanou většinou jen kolem dlouhodobého průměru. Objeví se také přehánky a místy silné bouřky. Nejchladnější období nás pak čeká na konci prázdnin. Teď už se podíváme za Luckou.
2: V jihočeských městech a obcích se loni postavilo téměř 2000 bytů. Je to o zhruba o čtvrtinu více než v roce 2024. Pětina všech bytů vznikla v Českých Budějovicích. Největší intenzity bytové výstavby dosáhly v letech 2006 až 2025 rekreační oblasti Lipenska a Šumavy. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Téměř tři čtvrtiny Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém, z čehož 45% volá po urgentní řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro novinky.cz. Na tom, že klimatická krize je pro lidi problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je omezení u letiště na druhém kilometru, jezdí se jen jedním pruhem a tvoří se kolona. A na silnici 38 čekejte kolonu v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Mezi Štoky a sjezdem na D1 jsou semafory.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Nejnižší noční teploty dnes v noci klesnou na 23 až 18 stupňů, zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, mohou být i silné, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy zítra ještě 32 až 37 stupňů. Tak to byly zprávy, po nich má na Evropě 2 slovo opět Zorka Hejdová.
0: A kromě toho, že společně ještě jednou vytočíme Tomášovu mámu, dáme si jedno japonské, respektive až takové duchařské téma, tak pojďte se mnou. Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: čtvrt na šest, středeční odpolední show a Evropa 2 ve vašich uších, Pink a i Trust Fall a teď aktuální téma z Japonska. Totiž já jsem si říkala, že nikdy není na škodu dát do éteru trošku té duchařiny a jestli to máte rádi, pak jistě budete i zorientovaní v následujícím tématu, který, jak už jsem prozradila, je z Japonska. Totiž Japonci, to se o nich ví, jsou velice pověrčiví a dokonce podle aktuálních průzkumů třetina Japonců věří na duchy, ale jako opravdu. A tam vlastně v Japonsku je takovej dlouhodobej letitej fenomén, že se nikdy neprodávaly domy, takzvané nemovitosti s incidentem, což jsou takové nešťastné domy, ve kterých někdo zemřel. Většinou osamělí lidé, protože to je taky velký problém, ta osamělost v Japonsku, že tam někdo zemřel, dlouhý dny až týdny ho nikdo nenašel a ten dům už je poskvrněn tím, že tam vlastně jakoby je stále ta duše toho osamělého člověka, stál se tam ten incident, bylo tam nějaký úmrtí nebo sebevražda a ty domy jsou většinou odepsané k zániku, protože už v nich nikdo z těch pověrčivých Japonců nechtěl bydlet. To se, přátelé, změnilo. Mimochodem, těmto domům se říká, že omlouvám všem japonským posluchačům za špatnou výslovnost, ale je to něco jako Jikobuken, má to dokonce jako opravdu svůj vlastní pojem. No ale situace v japonském realitním trhu se výrazně změnila, protože tam ceny nemovitostí tak rapidně stouply, že skutečně jsou extrémně drahý. Mít tam vlastní bydlení je v podstatě jako už opravdu nereálný, skoro až. Do toho populace stárne, čím dál víc lidí umírá o samotě, tím pádem čím dál většímu množství realit tohle odpovídá. A tím pádem vlastně se stalo to, že tyhle nemovitosti jsou za velmi přijatelné peníze a Japonci si je začínají kupovat. Ono to téma je jako velmi rozsáhlý, teď to říkám možná moc krkolovně, ale mě vlastně v souvislosti s tímhle zaujalo, jakýmu novýmu biznisu to tam dává prostor, protože tím, že o tyhle nemovitosti je najednou zájem, tak tam stouplo řemeslo vymítačů duchů. Jo, skutečně. Vy si tu nemovitost koupíte za třeba o 30% nižší cenu, než by byla standardní, protože to má samozřejmě ten příběh, někdo tam zemřel, byl to asi třeba nějaký jako strašidelný příběh, oni ještě jako bádají, jak to bylo, kolik dní tam to tělo leželo, oni jsou v tomhle opravdu jako experti. No a pak si za velký peníze, který teda ušetřil na té nemovitosti, pozvou ty vymítače nebo lovce duchů, kteří vlastně jakoby ten dům mají očistit, provést tam nějaký rituály, aby se jim tam teda hezky žilo. Součástí toho jsou různě jako přístroje na vyhledávání, paranormální aktivity a podobně. Tak jenom jak ta kultura může být odlišná od té naší, to je vlastně něco, co je tady absolutně jako nepředstavitelný. My za A po těch příbězích ani nepátráme a za B nás opravdu zajímá jenom ta cena, že jo. Hele, ať se tam dělo, co se dělo, hlavně když je to za dobrý peníze. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Letní výběr v Kauflandu.
4: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
5: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
4: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Je středa, Tomášovi mámy je třeba. Jak se má Tomáš, to zatím nevíme. On normálně vůbec nedává o sobě vědět, přátelé. Teda aspoň ne mě, tak zjistíme, jestli o něm má nějaký zprávy jeho máma a jak se taky má. Pojďme vytáčet.
3: Ano.
2: No dobrý den.
3: Ahoj, já jsem chcípla, hele, co ty?
2: No, já jsem docela naživu. Se cítím teda. Co vám je?
3: Je mi prostě hrozný vedro, já mám pocit, já už nemůžu ani mrkat, já mám pocit, že se mě pálí i oči.
2: No tak vedro
3: já
2: je,
3: no. Já jsem musela něco nalejt, protože tuhle, v tomhle horku, v tomhle vejdru se nedá ani nic jiného dělat.
2: A tak to je dobře, že dodržujete pitný režim a že pijete dost vody, tak to se radí samozřejmě.
3: Já jsem si nalila víno.
2: Jo, takhle.
3: Vodě.
2: Ježiš, maminko, ale tak to všichni víme, že ve vedru se přece alkohol pít nesmí, to je pomalej zabiják, to vás zničí.
3: Jako to víno, jo?
2: No jasně.
3: Prosím tě, zabíjí. Jak pomalu zabíjí?
2: No je to, říká se, pomalý zabiják, že to zabíjí pomalu, postupně. A když vychlastáte každý den?
3: No jo, no, tak já mám času dost, no. Co ti za to mám říct?
2: No, tak já už jsem udělala, tady v rámci prevence jsem udělala své maximum. No a řekněte mi...
3: No, co jste chtěla?
2: No, mě zajímá, jestli víme něco o Tomášovi, to je celý.
3: Jo, vím, má se dobře, když už přijede v pátek, tak to tam zvládni teďko, něco si tam nějakou, hele, musíš na to jít šikovně, musíš pouštět nějaký dlouhý písničky, třeba Michael Jackson, který má 15 minutovky.
2: Jo, máme tady i 7 minutovky, tak to je dobrá rada.
3: Hele, když tam pustíš 5-6, tak půjdeš za chvíli domů.
2: A vy jste si vždycky uměla poradit, aby to v práci utíkalo. Tak...
3: No, hele, rozumí jako spodní prádlo. Každý ví, že ho máš, ale ne každý mu ho ukazuješ. No.
2: Tak se mějte krásně a děkuju za užitečné rady. Zítra volám.
3: No, ahoj, čau.
2: Naschle.
3: Ahoj.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Pozor, ikonický muzik.

0: Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
2: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
1: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
2: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
4: Jaký je arabský výraz pro zlost s bodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: Muhammad Komar na spad.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
5: Tak to je všechno. Dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
1: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
1: Na Evropě 2.

0: Kindle X dovolená, pánové se tady už takhle jako vlnějí do rytmu, protože to je hlavně písnička o jejich plánech, že jo?
1: No, v podstatě dovolená se blíží.
0: Blíží se blíží. No, ale tak nebudem...
2: Je to blízko!
1: Je, a víte, co mi to ještě
0: připomenulo?
1: Tak to je
0: zase jiný interpret.
1: Tak víte, jak tam bylo to no, no, no, no, no.
0: No.
1: Jak přece jeden čas byly hitem na sociálních sítích takový ty kočičky, jak zpívali no, no, no, no, no.
0: Tak se obávám, že to mě minulo.
2: Mě to bohužel neminulo, to byl Petrův velký hit, on to měl rád, takže mi to rád pouštěl, ale myslím, že nikdo jiný to nechytil než ty.
1: Já jsem měl pocit, že to je celosvětový hit.
0: Jo, ne. Aha, ne. Hey, tak já nevím, no, kočičky mě teda unikly. No každopádně, pánové, jenom jestli jste si všimli, já jsem to totiž, já jsem byla úplně v šoku, když jsem se vrátila já po dovolené, že tady makáči naproti naší budově, o kterých tady často i s Tomášem mluvíme, že oni stoupají, že jak tady staví u Hagiboru nová budova, ano, že nějaký celý nový projekt, tak už si takzvaně koukáme opravdu jako do talířů.
2: Mají další patro hotové.
0: Oni mají další patro, jsou normálně v naší úrovni a já jsem jim už dneska chtěla zahrát píseň, protože v tom šíleném vedru.
1: Jo.
0: Já trošku teda podezřívám našeho zaměstnavatele, že nás takhle umístili schválně, aby jsme viděli z oken, co to znamená opravdová práce. Až si zase, víš, budeme mít třeba myšlenky, jestli poješ jako nahoru říct vojáky přidání, tak aby tě měli jako zase jak uzemnit.
1: Podívej
0: se z okna. To takhle lidi pracujou. Tak hele, zahrajem jim. Za chvilinku Galantis, Alex Warren a je to tak nějak pro všechny lidi, kteří musí venku makat v těch 40. Jsme s vámi, jsme s vámi. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Hezký podvečer, skoro 2 minuty po 18. Večer na Maximum, za chvilku teď zprávy a Katka Říhová.
1: Pěkné odpoledne, rekordní vedra napříč celou Evropou mění nákupní chování. Jak píše web TNCZ, v Česku raketově stoupl prodej parfémů, hlavně těch pánských, a to zhruba o 15%. Podle webu mají Češi nakupovat vůně dokonce nejvíc v celé Evropě. 13-letý chlapec zemřel v Thajsku poté, co plaval poblíž pláže a zaútočila na něj prudce jedovatá medúza. Čtyřhranka flekerová, zvaná také jako mořská vosa. Och byl v tu chvíli asi 10 metrů od břehu. V daném místě se objevuje tato nebezpečná medúza zpravidla až v listopadu. Její přítomnost u pláže už v srpnu byla proto velmi neobvyklá. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Řidičům se od 1. září otevře první část obchvatu Sezemic. Silničáři do provozu uvedou úsek mezi okružní křižovatkou u odbočky Spojela a Černou Zabory. Po dokončení obchvatu se na podzim tranzitní doprava přesune mimo centrum Sezemic, Počapel a Časů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Apulie nasazuje vězně jako plavčíky. Jeho italský region tímto krokem řeší kritický nedostatek personálu na plážích, kde chybí až 4000 plavčíků. Projekt zvaný Jo Salvo, tedy Zachraňuji, má zároveň pomoci s resocializací odsouzených vězňů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova počítejte s omezením u letiště na 2. kilometru, jezdí se tam pouze jedním pruhem, a na silnici 38 čekejte kolonu v úseku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy mezi Štoky a sjezdem na D1 řídí provoz semafory.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví, na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku.
1: Dnes v noci klesnou teploty na 23 až 18 stupňů, zítra bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky mohou být i silné, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na východě Moravy ještě 32 až 37. Tak to byly zprávy, po nich na Evropě 2 mají slovo Petr Říbal a Ondra Urban.
0: My jsme tady v plné polní a jdeme na to.
4: Jsme rádi, že středeční večer trávíte ve společnosti Evropy 2.
0: Začíná Večer na Maximum.

0: 6 hodin a téměř 8 minut posloucháte Evropu 2, kde startuje večer na maximum.
1: 5. srpna 2026. Můj tatínek má dneska narozeniny.
0: Nekecej, to je hezký. Vy jste dva jediní Říbalové v České republice.
1: No fakt je to tak?
0: No. No. Tak ten starší hlavní Říbal, gratulujem, všechno nejlepší.
1: Hlavní Říbal má dneska narozky.
0: A kolik vlastně?
1: Je 54. ročník, tak to pojď počítat.
0: 72?
1: Ano. To je můj tatínek.
0: To je hezký.
1: Tak přejeme jenom to nejlepší. No a svátek má dneska. Pozor, dávám nápovědu. Víš to, Slavik, kdo má svátek?
0: No, vím to, no.
1: Víš to, jo?
0: Vím to.
1: Tak jestli to nevíte, můžu dát nápovědu. Dej. Já už jsem si tady připravil, pozor.
2: Zavřete oči. Neříkejte nic. Zavřete oči. Odcházím.
0: Zavřete oči, odchází.
1: No, mělo to takovou kvalitu, že kdybys to nezopakoval, tak to asi nikdo neslyší.
0: Černobílej film, no, Kristián má dneska svátek.

0: Žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Pracovní týden je ve své polovině, Petr Švancara, Večer na maximum a Žádný švanci.
2: Všechny zdravím, mějte se krásně, ahoj. Počkej, to jsem řekl, jako loučíme.
3: Už se loučíš.
1: To bylo rychlý.
2: Tak jsem to řekl
1: blbě. To bylo rychlý.
4: Nespěchej takhle.
2: Ano, dobře.
4: Švanci, vedra jsou pořád velká, dneska 40. Já jsem přijel splavený z toho auta. Co ty by si poradil lidem proti tady těm tropickým teplotám?
2: Aby chodili do sauny. Jo, je to fakt dobrý, že to znamená, přijdeš domů, jsi splavený jak svině a jdeš do sauny.
1: Kamaráde,
4: to jsi zbláznil, ne?
1: Počkej, to je geniální, jo. Má pravdu, on je fakt genius.
2: Ano.
1: Vem si, že venku je 40, v sauně je 80.
2: 90.
1: No. 90. Teď vylezeš ze sauny a řekneš si, 40, to je zima.
2: No. Já jsem hlava, co? Jste si myslel, že tady sedí blbec?
1: Pane Vachmajstr, vy jste hlava.

0: Středa 18.15, čtvrt na 7, chcete-li, posloucháte Večer na maximum.
1: 257-400-888, to je telefonní číslo, ale můžete teď volat písničku na přání, ale já se chci vrátit k písničce, která dohrála. Yesterday, Today, Tomorrow. Víš, kde bral, bere inspiraci k této písničce? Včera, dnes a zítra. Yesterday, Today, Tomorrow.
0: Z té scénky.
1: No.
0: Včera, dnes a zítra.
1: Normálně vykradl pana... Teď mi vypadl.
0: Byla tam paní Janžurová.
1: No.
0: A s paní
1: Felix
0: Janžurovou
1: Holtzman.
0: Felix Holtzman.
1: Vykradl Felixe Holtzmana.
0: Kdo by to byl řekl?
1: Včera, dnes a zítra, yesterday, today, tomorrow.
0: Jasně, včera, dnes a zítra.
1: Další písnička, co on vydá, bude včera večer a v sobotu ráno.
0: V sobotu ráno.
1: Počkej, jak to bylo, teď mi to vypadlo.
0: Počkej, tak to, a můžeme to mezi tím najít.
1: A v neděli ráno, v sobotu večer a v neděli ráno. Včera, dnes a zítra, to už napsal a teď napíše v sobotu večer a v neděli ráno.
0: Jenom ti chci říct, na začátku jsme hráli Kristiána, zavřete oči, odcházím.
1: No.
0: A teď jdeme tuhle tu scénku, to je normální vysílání pro pamětníky.
1: No dneska
0: jako, že to je, jak se tomu říká, zlatá studnice?
1: No ale třeba ta muzika už bude modernější, to se ptáme vás, koho konkrétně, haló?
2: Čau, tady Jonáš.
1: Čau, Jonáš?
2: Jonáš, ano.
1: Ano.
0: Ty, hele, mě je takový vedro, že já jsem rozuměl ledař. Čau, tady ledař.
1: Tak.
2: Jasně, tak vtipné, dobrý, pokusovky.
1: Jonáši, co ti můžem zahrát?
2: Něco od Avicího, nejlépe Hey Brothers.
1: OK, a pro koho to bude?
2: To letního, tak klidně to, ale Avicii.
1: No a chceš to někomu věnovat, někoho pozdravit?
2: Všechny, co jsou v autě a zvládají to vedro v autě.
0: Máš s klimoškou relativně.
1: Máš jí?
2: Samozřejmě.
1: Dobrý.
0: Jasně. Teď se mimochodem ukazuje, že spousta lidí má takový ty prosklený střechy a přes tu střechu to tam taky kolikrát valí. No, vlastně je to hezká věc, ale teď teda peklo.
1: No jo, co se dá dělat. Tak zdravíme tě, Jonáši, měj se hezky, ahoj.
2: Čau.
0: Čau.

0: Večer na Maximum. Evropa 2 a mě zajímá, co teplotní rekordy.
1: No pojďme se na to podívat, venku je opravdu velké teplo, dokonce letos už je to v Česku pátý den, kdy teplota překročila hranici 40 stupňů Celsia, to je zcela výjimečné. Pět dní takhle nebylo nikdy přes 40.
0: Přiznám se ti, že jsem dneska vlastně několikrát narazil na titulek abnormální vedro, padají teplotní rekordy, kolik jsme naměřili, dokonce jsem přepínal rádia v autě a mluvili tam o tom a vždycky jsem to vypnul a říkal jsem si, ne, tohle je Ondrova parketa, tohle nikdo jiný než Mr. Urban nemůže říct.
1: A vypadá to, že nejtepleji dneska bylo na Moravě. Je to teda už tradiční místo v posledních dnech, kde to měření je vždycky nejvyšší. Je to znovu rekord pro Moravu. Nikdy v historii nebylo na Moravě tepleji než dneska.
0: Takže jsme překonali ten včerejší rekord.
1: Velmi těsně, o jednu desetinu, ale překonali.
0: Čili když jsme včera říkali, je nejtepleji, co kdy na Moravě bylo, neplatí to, protože platí to dneska.
1: Ano, a pamatuješ si, kde bylo včera a taky předevčírem na Moravě nejteplej?
0: Strážnice.
1: Je to znovu Strážnice. A tentokrát je to 41 stupňů Celsia rovných. 41. Já si říkám, je to náhoda, že letos zrovna v té Strážnici jsou ty rekordy? Tam, kde se koná ten folklorní festival? Tam, kde letos bylo dvakrát tak jako hodně teplo?
0: Jo.
1: Hodně se tam, pískalo se tam hodně?
0: Mám ještě jednu teorii.
1: No.
0: Tahle je dobrá. Ale ve Strážnici, a třeba tam je Petrov kousek, Sudoměřice a tak dále, nejsou žádný meruňky. Meruňky se neurodily, prostě to tam zmrzlo. Ale je tam spousta švestek. Spousta švestek. Jestli oni už nezačali pálit.
1: Může být. Ať je to tak nebo tak, rekord dneska Strážnice.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
1: No, tak kam o víkendu?
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: Upák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Zpátky k muzice.

0: Tady je Evropa 2 večer na maximum za 2 minuty, 6:30.
1: Pojďme na telefon 257 400 888.
0: Dejte vědět, co byste chtěli zahrát, pro koho, proč. Evropa 2, haló?
2: Haló?
0: Haló, koho tam máme?
2: Ahoj, tady Kuba.
0: Ahoj Kubo, vítáme tě. Chci na Evropě 2.
2: Děkuju, co zahrajeme, mám vedle sebe Segru a co zahrajeme, Pavlíko? Imagine Dragons, můžem?
0: Už to tady hledám.
1: Můžem. A pro koho to chcete?
2: A pro rodiče, pro koho ještě? A tak pro rodiče, pro rodinu a pro Míšu.
1: Dobře.
2: Dobrná. Díky moc.
1: Za málo. Mimochodem, jak řešíte tady ty vedra? Máte nějaké ochlazení?
2: To nemáme, ale hodně hodin za volantem pomalo. Takže v autě klimatizace a dlouhé cesty pomaly.
1: Dobře.
2: Těchto pasič.
1: Dobře.
2: Tak jo.
0: Mějte se, čágo.
2: Tak
0: ahoj.
2: Večer.
0: Čus, čus.
2: Ahoj, ahoj.
0: Mimochodem, když jsem mluvil o tom schlazení, mám tady trik, jak schladit byt až o 5 stupňů bez klimošky.
1: No to potřebujem, to no. Všichni potřebujeme slyšet.
0: Tak já to teď zpracuju a hned, co dohrajou Imagine Dragons, tak se na to vrhneme tady na Evropě 2.

0: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte letní prázdninový večer na Maximum Evropy 2.
1: Doma je vedro. Možná to tak máte, možná máte klimošku, tak v tom případě to jste šťastní teďka aktuálně. Ale třeba doma máte vedro a potřebujete to doma ochladit. A já jsem tady našel článek, kde se píše o využití Bernoulliho principu, který pojednává o dynamickém tlaku vzduchu, statickém tlaku vzduchu a tak dále.
0: Jo, ty na to jdeš vědecky, to no se jasný. Mi teda líbí.
1: To jsme to jako vědecky přeluštili a teď vám zhruba řekneme, o co jde a jak pomocí tohoto triku, pomocí využití Bernoulliho principu, ochladit domácnost až o 5 stupňů.
0: Ano.
1: Tak první věc, přes den zavřený okna, aby vlastně ten teplej vzduch nemohl domů. Protože doma máme chladněji, než je venku. Venku je fakt vedro. Takže přes den, ideálně pokud můžete trošku zatemnit, zavřít okna, mít zaplý větráky, přes ten větrák, tak jako na půlku dát třeba mokrý ručník. Protože jakmile to tam fouká, tak vlastně ten ručník se vysušuje a tím pádem se bere vlhkost a taky i teplotu z místnosti. Ale to ještě pořád není ten Bernoulliho princip.
0: A nebo před ten větrák položit lahev s vodou vytaženou z mrazáku.
1: Taky dobrý. Vlastně v podstatě ten samý princip. Mm-hmm. Přesně. No a teď tady píšou, že jakmile se venku udělá trošku chladněji, tak bychom měli zvolit, oni tady doslova píšou, že se tomu říká výstupní okno. V rámci bytu výstupní okno. A pak jestli třeba doma máte 1, 2, 3 větráky, tak nasměrovat proud vzduchu z celého bytu tak, aby ty větráky všechno vyhnaly ven a tím pádem se do toho bytu vcucnul chladnější vzduch zvenku.
0: Pardon, jestli to chápu, tak ty větráky ať foukají směrem z bytu oknem ven. Jako.
1: Jo, jo, zvolíš výstupní okno. Ideální by bylo, kdyby si měl vlastně průchozí byt. Aha. Víš, že na jedné straně by si nasával a z druhé strany by si vypouštěl.
0: Co by si nasával?
1: No vzduch.
0: Zvenku.
1: Ten zvenku.
0: Ten
1: večer. Už večer.
0: Jo, večer.
1: Víš, už večer. Večer, že bychom to ochladili. A právě když to večer ochladíš, tak potom přes den zase zavřeš okna, pustíš větráky, mokrý ručník a tak nějak to udržíš. Večer zase ochladíš, výstupní okno, nasávací okno a jedeš.
0: Nasávací okno a výstupní okno, tam foukám ten vzduch jo. Z bytu ven.
1: Výstupní ven, aha. Nasávací dovnitř.
0: To je zbytečně komplikovaný, tyjo.
1: Jo.
0: Já si koupím tu klimošku asi radši.
2: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Už v sobotu 8. srpna Skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještět extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

Večer na Maximum tady na Evropě 2 a protože za chvilku už bude 6:45, tak chystáme song za trest. Jestli vás někdo vytočil, jestli vás něco naštvalo, je to jednoduchý, popadněte telefon, zavolejte sem k nám na 257-408-888 a pěkně jim to vraťte, tak jim nafackujte. Taková rádiová terapeutická chvilka v rámci Večera na Maximum za chvilku, tak dejte vědět, komu a proč zahrajeme song za trest na Evropě 2. Evropa 2.

0: Evropa 2 večer na maximum, je tady dnešní song za trest.
1: Kdo bude trestat koho a proč? Haló? Haló, slyšíme se? Člověče, nikdo tam je, ale nemluví. Haló, Evropa 2?
0: Haló, mluvíte s námi, tady je Evropa 2.
1: Haló?
0: Spojení nefunguje.
1: Tak to je mi teda moc líto, protože...
0: Zkuste nějak poklikat pořádně, kámo.
1: Já to tady poklikám doleva, teď to tady kliknu doprava. Haló, co teď?
0: Klikni tam na tu myšku.
1: Už je! Ty bláho, na poslední chvíli. Teď jste teda utekli Hrobníkovi z lopaty.
0: Tak kdo s náma mluví? Haló?
2: Emily.
0: Ahoj, Emily. Tak povídej, koho chceš potrestat a proč?
2: Magdo.
0: Emily?
2: Ano?
1: Koho s náma, prosím tě.
0: Koho chceš potrestat?
2: Magdu.
0: Magdu. A proč?
2: Protože jsem u ní měla spát a ona to zakázala. Nebo zrušila zničení.
0: Měla si u ní spát a ona to zrušila. My tě totiž slabě slyšíme, tak jako nekvalitně.
1: Nemůžeš si ten telefon vzít k uchu?
0: Ty asi můžu. Neřídíš, ne? Moc můžeš. By nám to pomohlo.
1: No, jasně.
0: To by bylo super, Emily.
2: Ano?
0: Tak kámoška to zrušila. A proč to zrušila?
2: Nevím, prostě, že asi prostě nechce, no.
0: Jo, takhle. Ani ti nenapsala důvod nějaký. Ani si nedala tu práci, jako, že by si vymyslela výmluvu.
2: No, že by se nevyspala asi.
1: No, takhle. A to ti jako zavolala, nebo přišla zpráva?
2: Zpráva.
1: A ty jsi s tím evidentně počítala a teď je ti to líto.
2: Mhm.
1: Co to znamená pro vaše přátelství?
2: Ještě jednou?
1: Co to znamená pro vaše přátelství?
2: Nevím.
0: No, vymazala jsi jí z Instagramu a z Facebooku?
2: Ne.
0: Ne, to ne.
1: Zablokovala jsi její telefonní číslo, ať už ti nevolá?
2: Ne.
0: Dobře. Dobře. Super. Takže jste kamarádky dál i přes tady tu špatnou zkušenost.
2: No, jako teďka asi ještě ne, no.
0: No,
1: přešla. Ještě ne. Vlastně.
0: To se nezapomíná.
1: Jedem.
0: Dobře.
1: No tak do ní.
0: Pojď jí něco vzkázat přes éter Evropy 2.
2: No tak, nechápu, proč u tebe nemůžu spát a mrzí mě to, protože jsem se na to strašně moc těšila a teďka budu mít každý den. Song
1: za trest. A víš co, pojďme to říct za Amy.
0: Pojďme to říct, já s tím souhlasím, protože my jsme přemýšleli, co zahrát na tohleto téma.
1: A řekli jsme si, že tohle by se hodilo, takhle by to mělo být. Už mi
0: nevolej. Prostě konec.
1: Konec.
0: Nech
1: mě být.
0: Už mi nevolej. Magdo, už mi nevolej.
1: Žádná přespávačka, nech mě být. Hotovo.

0: už mi nevolej, radikální vzkaz naší posluchačky, její kámošce. Je teda pravda, že ona to v podstatě neřekla, ale my jsme si to tam tak jako hezky doplnili.
1: No, říkala, že to bude překousávat hodně dlouho, že teď je to kamarádství lehce narušeno.
0: Ano, šlo o to, že měli společně holky spát u sebe, jakože taková ta přespávačka letní, a kámoška to Amy, která volala sem k nám na Evropu 2, na poslední chvíli zrušila. Vlastně bez důvodu.
1: No, to se nedělá.
0: No, tak proto jsme hráli tenhle ten song za trest, protože už si holky teď nějakou chvilku nezavolají.
1: Evropa 2.
2: Večer na maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a večer na maximum.
1: Říkám si, že bychom taky mohli probrat to, co se aktuálně děje na řece Dunaj, a to sice to, že tam je rekordně málo vody a díky tomu v minulých dnech byla k vidění dokonce loď z druhé světové války, německá.
0: To se teda mimochodem neděje pouze na Dunaji, ale já jsem četl, že i Labe má historická minima. A jenom malá vsuvka do toho, sorry, ale v Děčíně, oni jsou tam takové ty hladové kameny, se tomu říká. A v Děčíně je takový nejznámější, a ten se odhalil tím, jak klesla ta hladina. A je tam na něm německý nápis, já ho přeložím do češtiny, ten nápis zní, na tom kameni, ten kámen říká, spatříš-li mne, plač.
1: Nekecej.
0: No, že prostě, když ta hladina bude tak nízko, je to už hodně vážné.
1: Počkej, a je to německy, jo?
0: Je to německy.
1: No, ono totiž vlastně všechno s tím Německem souvisí, protože loď je německá, nacistická, že jo? A teď zase nízká hladina Dunaje odhalila motorku německou.
0: Z války?
1: No, z války.
0: Aha.
1: No, dokonce. Tam je kanistr a prej tam jsou i lidský pozůstatky.
0: A ten kanistr je plnej?
1: No, to ne.
0: Benál!
1: Ne, to ne. To
0: benzín
1: ne.
0: Zadarmo.
1: To ne. No, tak, takže si vem, u nás...
0: Že je... oni tam vlastně nalezli naleziště ropy. V Dunaji v Maďarsku našli ropu.
1: A jo.

0: Miraj a jejich letní single Malinovej sirup dohrál na Evropě 2.
1: Já bych se ještě vrátil do Maďarska, k řece Dunaj, kde je strašně nízká hladina, protože už se tam našla stará německá loď, teď se tam našla stará německá motorka, navíc tam vlastně prý byla i kostra, ostatky člověka. No ale proč o tom mluvím?
0: No.
1: Vlastně jsem si říkal, co by řeka Dunaj ještě mohla odhalit. Mám jednu věc, která se v Maďarsku ztratila a ještě nenašla.
0: Historicky jako nějaká loupež
1: no,
0: to byla?
1: No, vlastně ne loupež. Tehdy se v Maďarsku, bylo to kolem roku 2009, nějak řešili bitcoiny.
0: Aha.
1: Historicky. No a v Maďarsku se ztratil disk, kde nějaký bitcoiny byly. Konkrétně, já se teďka tady koukám na tu zprávu, jich prý bylo 150. No a teď jenom, abyste věděli, tak těch 150 bitcoinů má dneska, a to ten bitcoin není nějak vysoko, cenu asi 204 milionů korun.
0: Mm-hmm.
1: Neblbost, počkej, tam je, jo, 204 milionů, jo, správně jsem to spočítal. No a teď jde o to, že v tom roce 2009 prostě někam zmizel disk.
0: Mm-hmm.
1: Třeba to někdo hodil do Dunaje.
0: No ale to by ten disk asi nefungoval, když byl ve vodě tak dlouho.
1: Tak kdyby byl tak jako zabalený. Musíš dát prostor fantazii, jo?
0: Musí to být nějak ošetřený.
1: Jo, bude to někde jako zabalený.
0: Jo?
1: No stejně se k těm bitcoinům nedostaneš, protože potřebuješ nějaký ty hesla.
0: Hmm?
1: Ale třeba si tam někdo ty hesla napsal na papírek, dal to potom do nějakého voděodolného obalu. A teď si představ, že klesne hladina vody a odhalí 150 bitcoinů. Co?
0: Ty máš hodně bujnou fantazii, že, kamaráde?
1: No, na dovolenou pojedem do Maďarska.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 19, 11.
1: I po 19. vám rádi zahrajeme na přání, teď je ten čas, takže můžete brát telefony a vytáčet 257-400-888.
0: Haló, kdo nám tam šustí?
1: Už se někdo dovolal.
2: Tady David, jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Davide, čau.
1: Ahoj.
2: To je hrozný to vedro, už by, u nás už teda byla bouřka včera, ale dneska je zase to pitomý vedro a už tam se ochladilo.
1: Pitomý vedro, no.
0: Líp bychom to neřekli.
1: Tak co ti do toho vedra můžem zahrát?
2: Dáme třeba od Ega Žijeme len raz.
1: No, to si dobře vybral, letní písnička. A pro koho to bude?
2: No, tak pro všechny, co tráví tohleto hrozný vedro, no. A co by bylo u vás jaká v Praze bouřka?
1: Trošku, včera myslím si, že trošku zapršelo, ale nic velkýho, no.
0: Bouřka ne.
1: Chtělo by to hodně spláchnout. A ty voláš odkud přesně?
2: Jablonec nad Nisou, no. My tam máme
1: Jablonec.
2: 30 stupňů a u vás tam je 34.
1: Teda, ty máš přehled, Davčo. Ty máš přehled.
0: Davča ví fakt o všem, to je
2: no
0: super.
2: Jo.
0: Tak
2: no jo.
0: My tě moc zdravíme, jinak prázdniny užíváš, všechno v pohodě.
2: Jo, no, ale už je srpe. Jsem rád, že jsem se hodně dlouho nemohl dovolat.
0: To víš, no. Prostě rvačka, veď tady.
1: No. Tak Davčo, užívej zbytek prázdnin a zase cinkni. Ahoj.
2: Jo, čau.
0: Ahoj. Evropa.

0: Toto byl Ego Robert Burian. Žijeme len raz na Evropě 2.
1: Děkujeme panu Urbanovi za simulovaný parádní překlad.
0: Simultánní. Simulant je Švancara, ten bude až ve 3/4.
1: Já už ne. No, mám tady pro vás odpověď...
0: Ein Simulante Bande.
1: Čechisch je Simulanten Bande.
0: Ja, ja.
1: Mám tady pro vás odpověď na otázku, kde jsou lidé šťastnější. Jestli na vesnici, anebo ve městě.
0: Myslím si, že odpověď je jednoznačná. Na vesnici.
1: No tak počkej, než odpovíme. Je teda pravda, že jsem tady pustil cymbálovku, která může hledat co napovědět. Jo. Ale ve městě máš skvělou dopravu. Všechno dostupný.
0: Třeba v Praze je fantastická doprava.
1: Ne, myslel jsem městskou. No, tak jako.
0: To je tak plynulá dobrá doprava.
1: Jasně, ale zas to ber tak, že když bydlíš někde na dědině, tak dostat se z té dědiny třeba na nákup nebo k doktorovi.
0: Z dědiny.
1: Tak to taky jede jednou za den autobus a nazdar.
0: Jasně, v dnešní době těch aut už je ale dost. Skoro každá rodina má.
1: No a když jsi babička?
0: No. Tak jedeš autobusem, no.
1: Nebo na kole. Co? No, tak město má své výhody, vesnice má své výhody. No ale je pravda, že teda jednoznačně vyhrála vesnice.
0: No tak, co mě tady přemlouváš?
1: A lidé na vesnici jsou šťastnější, protože na ně nepůsobí stres z práce, že lidi ve městě jsou fakt vystresovaný, si ty manažery furt někde běhají prostě teď do metra, z metra, zácpy a tak dále. Všechno je ve městě dražší, no a na vesnici máš většinou les za barákem, lidi žijou tak nějak pospolu, sejdou se, pokecají, když někdo něco potřebuje, nevím, opravit králíkárnu, tak dojde soused, pomůžou si, soused dojde i za manželkou, taky si pomůžou a tak dále. Prostě lidi na vesnici jsou šťastnější.
0: Já to pořád říkám, že v Brně je dobře.
2: Večer na maximum. Evropa 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
3: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
2: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
4: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
2: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
3: To je moje show.
2: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Vždycky to byla moje show.

0: Rasmus a Nico Wilhelm u nás na Evropě 2. Posloucháte Večer na Maximum.
1: Další muzika je znovu na vás. Jsme připraveni na telefonním čísle 257-408-888.
0: Tak v klidu vytočte Evropu 2. My se ptáme, komu se to povedlo tentokrát.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo tam?
2: Tady Filip.
0: Čau Filipe, co ti zahrajeme?
2: Kalina. Pistácie.
1: Pistácie. Máme, dáme. Pro koho to bude?
2: Pro rodinu.
1: Pro tvoji rodinu?
2: Jo.
1: OK. Pistácie. A mimochodem, co ještě plánuješ letos na prázdniny? Čeká tě něco?
2: Tři týdenní tábor.
0: Super, to už je strašně málo, 3 týdny, to je dobrý.
1: No tak si to moc užij a díky, že posloucháš Evropu 2. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Díky moc.

0: Evropa 2, večer na maximum a teď zbystřete, protože od pátku až do neděle vám po celé léto přinášíme soutěž ve spolupráci s čerpacími stanicemi MOL.
1: Je to tak, poslouchejte Evropu 2 každý pátek ráno a také o víkendech po celý den a jakmile uslyšíte signál od moderátora, zavolejte do studia Evropy 2 a zapojte se do hry.
0: Stačí se dovolat a můžete vyhrát kávu, pozor, kávu na celý rok zdarma a k tomu taky nabitou palivovou kartu v hodnotě 2000 korun. Ideální kombinace na prázdninové cesty.
1: Ano, ať už míříte k moři nebo jenom na prodloužený víkend, zastávka na Molce se vždycky hodí. Natankujte jednak prémiová paliva a ve Fresh Corneru si dopřejte čerstvou kávu nebo něco dobrého k jídlu nebo osvěžující letní drink.
0: Navíc v aplikaci Mol Move vždy najdete slevy na Fresh Corner, občerstvení nebo prémiová paliva. Tak nezapomeňte aplikaci stáhnout a vždycky před zastávkou mrkněte, abyste mohli ušetřit.
1: Můžete vědět, jaké výhody můžete využít, to je jasný. Mol, to je oblíbená zastávka na cestách i s Evropou 2.

0: 3 minuty po 7:30 posloucháte Evropu 2.
1: Mám tady teplotní rekordy, dneska jsme o tom ještě nemluvili.
0: Už zase? Šišmarja, teď utekla hodina, co jsme o tom mluvili?
1: Já jenom doplním, že teplotní rekord pro dnešní den, 5. srpna, překonalo 91% stanic v České republice. Jo, takže
0: 9 z 10.
1: Dejme tomu. No ale pojďme se podívat na Slovensko. Už mám teplotné rekordy aj zo Slovenska.
0: To jsme nejdál, to je super.
1: Chceš to?
0: No, to si píš.
1: Meteorologovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v stredu zaznamenali nový absolutní rekord teploty vzduchu. Prostě nikdy v historii na Slovensku nebylo tepleji než dneska.
0: Čili to, co se děje u nás, se děje i u našich bratrů a sester.
1: Jsme součástí historického momentu. V Kamenici nad Hronom, to je okres Nové Zámky, dosáhla teplota v středu popoludní 41,4 stupně Celsia.
0: 41,4, tak počkej, já to teda nemám úplně v hlavě, ale na Moravě bylo 41 nejtepleji.
1: Ano.
0: Ale mají Slováci tepleji, než máme my, jakože obecně v celé republice?
1: To ne, historicky u nás bylo tepleji. Historicky máme 41,9.
0: A oni mají 41,4.
1: O půl stupně jsme vyhráli!
2: 18 až 20.

0: Evropa 2, středeční večer na maximum, no a jdeme pomalu do finále, o které se postaráte vy.
1: Je tady last call, tak dejte vědět, jestli byste chtěli zahrát nějakou tu vaší oblíbenou a uzavřít tím středeční večer na maximum.
0: Připomínáme telefonní číslo 257 408 888.
1: Tak schválně, kdo se k nám dovolá, uvidíme. Evropa 2, haló.
2: Čau, čau, tady Kuba.
1: Nazdar, Kubo, tak ty to dneska zavřeš, čus.
0: Co to bude?
2: Čau, čau. Tak já bych poprosil od Good Charlotte. Budeme mít 1979 song.
1: Už to tady hledám, vydrž.
0: Mrknám na to. A pro koho to bude, když tak?
2: Bude to všechny do Krakonošova, takže do Krkonoš. Hmm. Pro všechny dobrý lidi, pro škruvácký kvalitáře a pro všechny, kdo má rádi automotosport.
1: No jasně. Zrovna 1979 tady nemáme.
2: Tak The Anthem třeba může být.
1: The Anthem, jasně, to máme.
0: OK. A v Krakonošově teď taky vedro asi.
2: Je tu horuco.
0: I když je to jako vysoko nadmořská výška, i když jsou tam lesy, i přesto je tam horuco.
1: Všude.
0: Mazec. No tak to tam přežijte, zdravíme z Evropy 2 a mějte se, ahoj.
2: Díky moc. Ahoj.
1: Čau. Večer na maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2 a než proběhne velké finále ve třech, mám tady kamaráde ještě jednu zapíječku Miminka.
1: Ne, další posluchač Evropy 2 se narodil.
0: Jo, posluchačka. Včera se narodila Ela Kopačková. Včera 4 kila a dneska právě tatínek Honza a kámoši zapíjí pěkně v Plzni. Boom,
1: Ela. V Plzni, jo. No tak to bude velkolepý. Plznička.
0: Tam si to užívaj. Tak zdravíme i na zapíječku, pořádně tomu dejte, ať je zdravá.
1: Gratulujeme, hlavně ať je zdravá, přesně tak. I maminka samozřejmě taky zdravíme. No a za chvilku se Švancim probereme vedro. Co jiného v těchto dnech?
0: Byť nic jiného v podstatě neexistuje. Zapíječka, miminka, to je jasná věc, ano. Ela a potom vedro.
1: Tak rubrika Žádný Švanci za chvilku na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Evropa 2. 80. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Ad 82 a 105,5 FM. Už v sobotu 8. srpna skokanský můstek Liberec, Red Bull 400. Nejtvrdších 400 metrů, jaké můžeš zažít. Po 5 letech znovu ožije ještě extrémním během, ve kterém více než 1000 závodníků zabojuje s prudkým stoupáním a vlastními limity. Přijď fandit, užít si jedinečnou atmosféru a být součástí závodu, kde rozhoduje síla, vůle a odhodlání. Red Bull 400. 8. srpna v Liberci. Více na redbull.cz/400.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Pracovní týden je ve své polovině, Petr Švancara, Večer na maximum a žádní Švanci.
2: Všechny zdravím, mějte se krásně, ahoj. Počkej, to jsem řekl jako loučíme.
1: To bylo rychlý.
2: Tak jsem to řekl
1: blbě. Bylo rychlý.
3: Nespěchej takhle.
2: Ano, dobře.
3: Švanci, no. Vedra jsou pořád velká, dneska 40. Já jsem přijel splavený z toho auta. Co ty by si poradil lidem proti tady těm tropickým teplotám?
2: Aby chodili do sauny. Jo, je to fakt dobrý, že to znamená, přijdeš domů, jsi splavený jak svině a jdeš do sauny.
1: Kamaráde,
3: to jsi zbláznil, ne?
1: Počkej, to je geniální, jo. Má pravdu, on je fakt genius.
2: Ano.
1: Vem si, že venku je 40, v sauně je 80.
2: 90.
1: No. 90. Teď vylezeš ze sauny a řekneš si, 40, to je zima.
2: No. Já jsem hlava, co? Jste si myslel, že tady sedí blbec?
1: Pane Wachmeister, vy jste hlava.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
3: Rubrika Žádný Švanci ukončuje další krásný letní večer na maximum.
1: A vzhledem k tomu, že je středa, tak večer moc nedivočte, protože zítra je čtvrtek, musí se do práce, abyste nebyli unavení. A my se na vás těšíme zase v pátek v 18.
3: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Slíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Evropa 2.
1: A cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
2: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
1: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
3: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Zpátky k muzice. Europa 2.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogramu... Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: Panebože, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Jo, já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až ty.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. 82 a 105,5 FM. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: Pane, to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Hey! Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.